0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Tas Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

schovaný, na sladké chvíle před spaním.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.
2: Teď je

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala ze mě voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bez vás, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklova.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomeje ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls, a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem prostě chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A

0: tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty korem. A teď jsem takhle.
1: To ti šlo, viď?
0: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mláti, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem. A ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák visel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homalová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostra a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, co jako, se dozvěděla
4: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
3: Ne,
4: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Aha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchhle těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říkal, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
3: No, tak to je
4: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
3: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
4: Nejela jsem tam.
3: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls. Bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
3: Ale bez vady.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila. Teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal.
9: A šla jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 let přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digiradio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady já nás zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci akorát připomenout, si chci vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Maruško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění,
2: ano,
0: které jí předal pan Lábus v Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky moc zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodné, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala. Ona je dlouhá, ta báseň. Já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem. Jo? Takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali
0: pěkně. Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch... nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat. Jeden, který získá digitální rádio, bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vincl placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepa. To jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace. To si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Tak
4: si začala spolupracovat. Pak si se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? Pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře. Pojďme do akce.
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová. Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, až tam vidím ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílák a Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte dámy a páni u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To je
2: zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy, pěkný. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled, ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak mu trošku pomoct.
10: Víc jedu na plnej plyn, pane Mare.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: No jasný.
8: Jo, deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta. Já poznám.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Víte, Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Fér
8: Kurucová.
9: Schováš, pojď si cigárom!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: To ti bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
8: Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane
8: majore.
10: Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne,
9: vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, hlavička, Kurucová, snaživec, akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant!
8: Ale pozor! Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupnu a vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou. A víte co, snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru.
8: Ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá, takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivuhodný
1: život. Takže má lehkou protekci teď u Marie
3: ježiš,
1: samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře
1: oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila přece. Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš? Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš? Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím, tak, co?
4: Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já
5: čti,
4: to čtu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis
4: o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem Uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: To no jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čti dál.
4: Tak od začátku. Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75. minutě.
5: No.
4: Napadl závozníka. Najednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistů někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Štít tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Černovice zdražily parcely a ruší bonusy. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Za městské parcely zaplatí stavebníci v Černovicích několikanásobně víc než doposud. Radnice taky ruší bonusy za včasnou kolaudaci. Místo nich bude požadovat penále od lidí, kteří stavět nezačnou. Podle lidoveckého starosty Jana Broška se pozemky, které měly přilákat nové obyvatele, stávaly předmětem spekulací.
2: Pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a oželet náš bonus za včasnou kolaudaci a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem.
0: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon, kolik by mohly televize a rozhlas dostat. To budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí. Obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti True Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Sport. Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf trenér reprezentace Pavel Hotmar.
4: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
0: Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň. A čeští volejbalisté na páteční vítězství s Bosnou a Hercegovinou v evropské volejbalové lize nenavázali. V horácké multifunkční aréně v Jihlavě prohráli s Dánskem 3-2 na sety. V dalších zápasech evropské ligy Čechy čeká ještě Španělsko a Gruzie. A to 20. a 21. června. Počasí. Třebíči a Černovicích je teď 8 stupňů, ve Vatíně 10. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor v brněnském směru dálnice D1 na 128. kilometru. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme 4,5 minuty po 5. hodině, začínáme nový pracovní týden, je pondělí 15. června, Vít má svátek, tak vám pánové blahopřejeme. Svatý Vít dává právě pít, to praví dnešní pranostika. Cestovatel Ladislav Zibora dnes asi bude slavit, má 34. narozeniny, tak mu samozřejmě taky blahopřejeme a přejeme jen to nejlepší. Jinak pokud rádi chodíte na houby, tak je to 105 let ode dne, kdy byla založena Československá mykologická společnost, teď už tedy Česká mykologická společnost. Tak pokud dnes máte důvod slavit, užijte si den podle svých představ.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: I have a dream. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové.

0: kdo by neznal jméno Smotlacha. Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
1: Jak vás mohli cítit policie? Teď máte 11 prstů.
0: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: To byla skupina R.E.M. v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme vám dobré pondělní ráno. Na Vysočině nás dnes čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu Vysočiny. Odpoledne bude polojasno, večer se mraky postupně rozpustí a naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Lucie Hanusová, která pracuje jako korektorka audio popisu u komentovaných filmů. Oč se vlastně jedná, to vám přiblížíme už v pondělí po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým.

To byly Činasky, slovenský Klín, 9 minut před půl šestou v pondělí 15. června. Jaká je budoucnost historické fontány v lesoparku Hajlos, kterou před časem odkryli v Jihlavě? Nabízí se otázka, jestli z ní bude znovu plíštit voda nebo ne. Vše nám prozradí po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina František Jirků.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: I po půl šesté uslyšíte české písničky. Bude s námi Věra Špinarová, Valentino anebo Marek Ztracený, Naše cesty. Teď už je u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Tomáš Kolátor. Začínají krátké zprávy.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Řidiči budou dnes odpoledne moct znovu zaparkovat ve velkomezříckém Svitu. Převážná část oblasti u řeky byla zabraná tamní poutí. Provozovatelé atrakcí ji mají vyklidit do dnešní 15. hodiny. Do té doby můžou lidé odstavovat své auta v areálu u kotvičky, za pojišťovnou i na menších parkovištích. Obnovu a doplnění zeleně v areálu domova pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku chystá kraj Vysočina. Cílem prací za zhruba 400 000 korun bude zlepšení stavu tamních dřevin. Některé proto bude potřeba vykácet, v plánu je ale i výsadba nových. V Chorvatsku pokračuje pátrání po Čechovi, kterého záchranáři pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera zemřeli nejméně tři Češi, čtyři pak lékaři převezli do nemocnice. Co nehodu způsobilo, chorvačtí vyšetřovatelé stále zjišťují. Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně pět záchranářů, dalších pět jich je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je ale hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím hlásí úřady 10 zraněných, nejméně 3 z nich jsou podle starosty Vitalie Klička ve vážném stavu. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 000 domácností. Hokejisté Caroliny ovládli Stanley Cup. Ve finále playoff NHL vyhráli na ledě Vegas 3-0 a celkově v sérii 4-2 na zápasy. A britský jezdec Formule 1 Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o skoro sekundu před Kyle'em Russellem z Mercedesu. A přidáme ještě počasí, v Jihlavě je teď 7 stupňů, v Přibyslavě nebo Bystřici nad Pernštejnem 9. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V brněnském směru dálnice D1 na 128. kilometru stojí porouchané vozidlo. Projíždějte úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy, těch jsou v Česku tisíce. Ode dneška mohou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. Detaily na Českém rozhlasu Vysočina připojíme už za malou chvíli. Teď je 5.33.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
1: Tady už je Valentino, zpívá Věra Špinarová.

0: Tisíce podniků, které investují ve svých regionech. To jsou rodinné firmy, které mohou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy mohou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: Přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina, 6:03.
1: Počasí.
0: 7 stupňů Celsia teď po ránu máte v Počátkách, v Dukovanech, ve Velkém Meziříčí nebo v Jihlavě. 8 stupňů po ránu hlásí Nedvězí, Telč, taky Smratouch. 9 stupňů máte v Novém Rychnově, ve Vatíně. 10 stupňů hlásí Libice nad Doubravou a Košetice. 11 stupňů máte v Havlíčkově Brodě. Na Vysočině dnes čekáme slunečno s malou možností přeháněk, a to především na severu Vysočiny. Odpoledne bude polojasno, večer se mraky postupně rozpustí a naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. Za chvíli s námi budou makovičky, blíží se doba dovolených, tak je potřeba si ujasnit, jestli se makovičky vyznají v navigaci.

0: Naplánuje vám trasu, přibližně vypočítá dobu jízdy, to je navigace, kterou snad umí obsluhovat i naše makovičky, nebo ne?
1: Makovičky.
0: Děti jsou tady 8 minut před 6 hodinou.
2: Co je to navigace?
3: Když někam zabloudíte, tak ta navigace vám pomůže.
4: Můžete kamkoliv, jak se vám zachce.
5: Když nevíš, jak někam jet a chceš tam jet, tak ta navigace tě tam naviguje, jako že tam má takovou šipečku a ta jede tím směrem, kam bys měl jet.
6: A máš jít doleva nebo doprava. To si tam někam napíšeš a pak se tam objeví ta navigace a vede tě, kam chceš.
7: Když řekneš, kam seš já.
8: Vždycky řekne, za 25 kilometrů odpočte mírně vpravo. Ona ti tu cestu pořád opakuje.
9: Může to být mobil nebo autě.
10: A když uvidíš šipku, tak je tam napsáno na té šipce cíl.
11: Když jedeš třeba na dovolenou, tak ti ukáže, kde je letiště.
2: A můžeme navigaci používat třeba i když jdeme pěšky?
12: Jo, můžeme.
13: Když jdeme pěšky s hůlkama.
1: Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Národní rozvojová banka spouští příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Jihlava řeší, jestli nechat odkrytou historickou kašnu na Hajlose. Ukrajinský prezident Zelensky se na summitu G7 v Paříži setká s americkým prezidentem Trumpem. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 22 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vod-Strčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
4: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie, může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
3: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Jihlava řeší, jak naloží s objevenou historickou kašnou v lesoparku Malý Hajlos. Jednou z variant je její zakonzervování a znovu zahrabání pod terén. Další pak počítá s tím, že kašna zůstane odkrytá. Podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka je ale potřeba vyřešit několik technických problémů.
5: Těmi nejzásadnějšími problémy jsou jednak vyřešit odvodnění, napojení na kanalizaci, a druhým velkým problémem je také statika svahu, protože pod kašnou jsme objevili kamenivo a beton, které evidentně zpevňují celý svah.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit G7. Setkání lídrů 7 největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži a Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se na summitu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
6: Naše možnosti přijít do míru budou serd hlavních tém.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Nizozemska ztratili na úvod mistrovství světa dvakrát vedení a remizovali s Japonskem 2-2. Německo porazilo debutující Curaçao 7-1 a připsalo si 10. výhru v řadě. Pobřeží slonoviny s Ekvádorem vyhrálo 1-0 a Švédsko před malou chvílí porazilo Tunisko 5-1.
2: Počasí.
3: V Pelhřimově je 7 stupňů, v Telči a náměšti nad Oslavou 8. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přehánek, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či jiné větší komplikace v kraji. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 16:04 je pondělí, je 15. června, začínáme nový pracovní a stále ještě školní týden, i když chápu, že školáci se těší na prázdniny. Oskar Hess, ten se na vás těší dnes po 13. hodině ve svém pořadu Osobnosti Česka. Dnes za ním zavítá jedna osobnost tady od nás z Vysočiny a vezme nás k výškám. Ledacos už jsem naznačil, konkrétní budeme za chvíli.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: To byla vzpomínka na Olivie Newton-John, Xanadu v 6.10.
1: Osobnosti Česka.
0: Od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude novoměstský horolezec Radek Jaroš.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. Přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
3: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Horolezec Radek Jaroš a Oskar Hess s vámi budou dnes po 13. hodině.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: 6.16, za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vyrazíme do zahraničí, protože jenom několik minut od Bohumína funguje systém, o kterém se v Česku vášnivě diskutuje. Vyrazíme zjistit, jak si v Polsku 8 měsíců po zavedení zákaznice zvykli na zálohování PET lahví a plechovek.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes v pondělí 15. června čekáme slunečno s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu. Odpoledne bude polojasno, večer se mraky postupně rozpustí a naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zaspívá žena, která o víkendu dvakrát řádila v Edenu a vrátí se tam ještě zítra. Eva Farna.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Lucie Hanusová, která pracuje jako korektorka audiopopisu u komentovaných filmů. Oč se vlastně jedná, to vám přiblížíme už v pondělí po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí.

Teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina.

0: To byla Eva Farna, která o víkendu dvakrát v Edenu oslavila 20 let na scéně. Slavit bude ještě zítra svým třetím koncertem v Edenu. Eva Farna má blízko k Polsku. Polští zákazníci, ti si na nový systém zálohování PET lahví a plechovek rychle zvykli. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to i v obchodech těsně za hranicemi s Českem. Zatímco u nás se proti tomu bouří obce, které třídění hájí, ve Slezském příhraničí jsou vratné automaty už běžnou součástí nákupů. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je zdoličána kaucia. Je napsána.
1: Tady je přímo ta kauce napsána.
2: Je to je zdoličána do ceny napoju.
1: Už rozumím. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. Tady je opravdu označené, že to jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Že by odziskat ty peníze.
1: Tak, takže do těch kontejnerů to nedáváte?
2: Ne. Nebo tak, no, všechno by to bylo ztráty peníze. No.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Codzień mieszkamy w Holandii, to jest normalne, bo my mamy je wszędzie w sklepach.
1: Kasia je na nákupech s manželem z Holandska, kde žijí a teď jsou na návštěvě u polských rodičů. Systém vratných obalů dobře zná a vyhovuje jí.
4: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, nie?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
4: Musí kierownička přijít, otvoříš ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty, zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování. Jedním z hlavních negativních důsledků zavedení tohoto systému by mohlo být navýšení poplatku za odpady. Pokud totiž obce přijdou o výnos PET lahví, zvýší se jim náklady a budou muset buď zaplatit více ze svého rozpočtu a nebo zvýšit poplatky pro občany.
1: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Jihlavané si zahrají na další veřejné piano. Najdou ho u jihlavského diodu. Na stejném místě už nástroj fungoval před několika lety. Veřejné piano je i v atriu Horáckého divadla. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento týden pružnější a účinnější. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem ve finále play-off NHL prohráli. Caroline před svými fanoušky podlehli 0-3 a v celé sérii na Hurricanes nestačili 2-4 na utkání. A přidáme počasí, dnes nás čeká slunečný den s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů, aktuální hodnoty se pohybují kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Z Velkého Meziříčí na Hrbov jeďte opatrně, stala se tam nehoda 2 aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Každá nemocnice stojí o spokojené a vděčné pacienty. Ta jihlavská má jednoho, který svůj vděk za péči lékařů, sester a dalšího personálu přišel poděkovat i s kapelou. Uslyšíte o tom za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Dobré ráno

0: 6.38 v pondělním dobrém ránu na Českém rozhlasu Vysočina dospívala zpěvačka Marie Rotrová, která si momentálně užívá takovou krátkou rodinnou dovolenou na Sicílii. Brzy se ale vrátí domů, protože na ní čekají letní koncerty. Moc se na ně i na vás těší. My samozřejmě taky už tento pátek v Humpolci na Bernardfestu. Před několika dny jsme soutěžili o 2 vstupenky na humpolecký Bernardfest, takže díky Českému rozhlasu Vysočina si nejenom Marie Rotrovou o tomto víkendu užije Jitka Dolanská z Humpolce, Pavel Steiner z Lípy, Jiří Svoboda ze Svatého kříže, Jana Smrčková z Pacova a nebo Dana Uhlířová z Třebíče.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Martin Karásek se před 2 lety léčil v Jihlavské nemocnici s rakovinou. Úspěšně. Teď se do ní vrátil a vzal sebou orchestr základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí. Pro pacienty a zdravotníky uspořádal koncert, který hudebníci odehráli před pavilonem, kde se sám léčil.
2: Koncert si na balkon nemocničního pokoje přišel poslechnout Vojtěch Šárek.
3: Jsem rád, že tady děláte takový koncert. Já rád poslechnu, tak aspoň přijdeme na jiné myšlenky.
2: Jeho syn leží v nemocnici po onkologické operaci.
3: Bude rád, že přijel na jiné myšlenky trochu. Je to smutný trochu, ale povedlo se, no ještě čekáme na výsledky.
2: Část koncertu si přišel poslechnout také pacient Miloš. Odcházel zhruba po půl hodině, choulil se v nemocničním županu.
4: No, já jsem se jen tak přišel podívat, no pěkný, lidem se to líbí. Tak...
2: A vám se to taky líbí, nebo ne?
4: Ale jo, ale musím jít zpátky. No.
2: Musíte jít zpátky, poslouchal byste dál.
4: Ano, je to pěkný pro lidi.
2: Martin Karásek, organizátor koncertu.
5: Na těchto balkónech se stával jakoby onkologický pacient před 2 lety a bylo mě tam tak smutno, tak nudno.
2: Ukazuje k balkónům modrého pavilonu.
5: Teď tam mě mávají zrna.
2: Sestry.
5: Paní doktorky. A mě napadlo, že jsem přijdu obveslit jak doktory, tak pacienty současný.
2: Přivezl sebou zhruba 30 dětí a mladých lidí orchestru základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí.
5: Jsem onemocnil rakovinu hrtanu. Hrozila mě právě operace, že bych skončil na Slavíkovi a nakonec se našlo řešení formou chemoterapie a ozeřování.
2: Takže teďka to je poděkování.
5: Ano, přesně tak.
2: Naposledy se podobné formy poděkování a povzbuzení dočkali zdravotníci a pacienti Jihlavské nemocnice při covidu. František Jirků, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám dobrý den v 6.45.
1: Počasí.
0: Počasí v kraji Vysočina sleduje meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno na Vysočině máme?
2: Tak máme takové spíše zvětšenou oblačnost, pouze na jihu kraje je více polojasno. Teploměry ukazují 9 až 11 stupňů.
0: Jaké počasí dnes nabídnete?
2: Tak dneska by mělo převažovat oblačno. V průběhu dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer potom na mnoha místech bude převládat polojasná obloha. Odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Foukat bude mírný západní nebo severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: Pojďme se ještě prosím podívat na zítřek.
2: Tak noc bude polojasná až jasná, jen lokálně přechodně více oblačností a bude docela chladno s nejnižšími teplotami 10 až 7 stupňů a slabým západním větrem. No a zítra čekáme, že zpočátku bude slunečno, v průběhu dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, odpoledne potom už čekáme spíše oblačno nebo skoro zataženo, ale ta oblačnost bude i částečně průsvitná. No první dešťové kapky by se mohly objevit až později večer nebo v noci, ale ta pravděpodobnost je dosti malá. 21 až 24 stupně budou nejvyšší odpolední teploty, foukat bude mírný vítr od západu až severozápadu.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Domov pro seniory ve Ždírci slaví 100 let své existence. V roce 1926 to byl sirotčinec, který založili dvě řádové sestry. Zavzpomínáme na ně s jejich příbuznou. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na setkání skautů a trampů ve Foglarově Zlaté zátoce.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni for.
1: For říkáš, tak tady mám zase jeden od doktora, takový trošku černý humor. Prosím vás, pane doktore, je pravda, že mě budou operovat studenti, praktikanti? No ano, to je pravda, ano. No a co, když se jim to nepovede? A co, když umřu? No tak to dostanou pětku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobrý den vám přejeme v pondělí 15. června. Před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem, pak Leona Machálková.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Lidé v Moravských Budějovicích můžou začít využívat Reuse Centrum. Spojené státy a Irán se dohodli na míru, smlouvu podepíšou v pátek. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 22 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
3: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
1: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Moravské Budějovice dnes poprvé otevřou své Reuse Centrum. Lidé do něj můžou bezplatně nosit předměty, které už nepoužívají, anebo si jiné za symbolickou cenu odkoupit. Budka se dvěma upravenými kontejnery se nachází v areálu technických služeb.
4: Reuse Centrum bude otevřené každé pondělí a čtvrtek od 8 do 17 hodin. Podle nestranického starosty Martina Ferdana město ušetří na nákladech za likvidaci odpadů a věci dostanou nové využití. Peníze za prodané předměty Moravské Budějovice využijí na zkrášlení městské zeleně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Spojené státy a Irán se dohodli na mírových podmínkách. Potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
5: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
1: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar.
6: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
1: A čeští volejbalisté na páteční vítězství s Bosnou a Hercegovinou v Evropské volejbalové lize nenavázali. V horácké multifunkční aréně v Jihlavě prohráli s Dánskem 3-2 na sety. V dalších zápasech Evropské ligy Čechy čeká ještě Španělsko a Gruzie. A to 20. a 21. června.
2: Počasí.
1: V Humpolci mají 10 stupňů, v Dukovanech nebo Telči 8. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na jihovýchodní větvy obchvatu Jihlavy, stala se tam nehoda 2 osobních aut. A na hlavním tahu u Jáchymova na Ždársku leží sražená srna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7 hodina 5 minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina v pondělí 15. června. Zlomek komerční ceny a finanční bonus za včasnou kolaudaci. Právě tak Černovice podporovali výstavbu ve městě. Teď s tím končí. Místo cukru přichází bič. Au. Za parcely tam lidé zaplatí daleko víc a pokud nezačnou stavět, přijde sankce. Téma pro Milana Soldána po 7:15.
2: Dobré

0: svatý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev Tu-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
1: Jak vás mohli vzít v policii? Teď máte 11 prstů.
0: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, to byla skupina Alphaville. Mimochodem skupinu Alphaville můžete letos 21. září vidět na koncertu v Brně. Nebude tam sama, bude tam s ní i zpěvačka Sandra.
1: Počasí.
0: Máme 15. června 7.19. Dnes na Vysočině čekáme slunečno s malou možností přehánek, a to především na severu Vysočiny. Odpoledne bude polojasno, večer se mraky postupně rozpustí a naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Lucie Hanusová, která pracuje jako korektorka audio popisu u komentovaných filmů. Oč se vlastně jedná, to vám přiblížíme už pondělí po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 7:23, to byly Vanestovy věci, za chvíli balet, hej, pane disjokej na Českém rozhlasu Vysočina. Černovice končí s podporou výstavby rodinných domů, na jakou tam byli doposud lidé zvyklí. Nízké ceny a bonusy za včasnou kolaudaci lákali spekulanty. Za metr čtvereční se tam proto bude platit několikanásobně více a bonusy se promění v sankce.
1: Jo, tak jo, to tady bylo, ještě když bylo tam jako nebylo postavíno, tak tam takové nabídky byly, no.
2: S paní Alenou stojíme na okraji Černovic u jejího nově postaveného domku. Ona sama koupila parcelu za komerční cenu, nicméně tady v okolí jsou ještě i ty městské, které město nabízelo za velmi zvýhodněných podmínek, aby přilákalo nové obyvatele.
1: Že když jako do roka postavějí, nebo možná do 3 let, co tam bylo, už ani se nepamatuju. Takže mě to jako část vraceli, no. Ale to si myslím, že to bylo běžný, že to nabízelo víc jako obcí a tak, ne?
2: Tady by teď město mělo prodávat nějaké další stavební pozemky.
1: Akorát tady, jako co je to červený auto, tak tam. Taková nudla jenom dlouhá. Tady jako přes cestu naproti 3. Jako jsme my 3, tak tam budou taky 3.
2: O velmi nízké ceně nebo nějakém bonusu za rychlou výstavbu si budoucí majitele ale budou moct pouze nechat zdát. Celý koncept se totiž neosvědčil, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: To, že pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a oželet náš bonus za včasnou kolaudaci, a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem, je nevyužitý. A pro nás to znamená ztrátu, protože my jsme investovali do toho zasíťování a dneska tam nikdo nebydlí. Zatímco na vedlejším pozemku už 5-8 let stojí dům a je tam rodina s dětma.
2: Radnice proto teď bude pozemky prodávat za cenu, která se více blíží té komerční. Pryč jsou i bonusy a nasadila spíše restrikce.
3: My jsme dřív šli vždycky metodou cukru, to znamená hodně velký úlevy, cena poměrně jako nízká, ale teď už to nejde takhle dělat, už nasazujeme spíš jako metodu biče, to znamená, když si koupíte pozemek a do několika let neskolaudujete, tak ne, že vám my dáme peníze za to, že jste byli tak hodní a skolaudovali jste, ale naopak je tam určitý penál za to, že jste neskolaudovali. Reagujeme tím na situaci, kdy v minulosti v podstatě se některé ty pozemky staly předmětem spekulací.
2: Místo 250 se teď tak v Černovicích bude za metr čtvereční platit 1200 korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přejeme vám pohodové pondělní ráno, je 15. června, před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem. Po nich uslyšíte Michala Tučného a báječnou ženskou.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Řidiči budou dnes odpoledne moct znovu zaparkovat ve velkomezříckém Svitu. Převážná část oblasti u řeky byla zabraná tamní poutí. Provozovatelé atrakcí ji mají vyklidit do dnešní 15. hodiny. Do té doby můžou lidé odstavovat svoje auta v areálu u kotvičky za pojišťovnou i na menších parkovištích. Obnovu a doplnění zeleně v areálu domova pro seniory ve Ždírci na Jihlavsku chystá kraj Vysočina. Cílem prací za zhruba 400 tisíc korun bude zlepšení stavu tamních dřevin. Některé proto bude potřeba vykácet, v plánu je ale i výsadba nových. V Chorvatsku pokračuje pátrání po Čechovi, kterého záchranáři pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera zemřeli nejméně 3 Češi, 4 pak lékaři převezli do nemocnice. Co nehodu způsobilo, chorvatští vyšetřovatelé stále zjišťují. Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharif. Podle něj by zástupci USA a Iránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Uzavření dohody už na sociální síti True Social potvrdil taky americký prezident Donald Trump. Ten už dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Hokejisté Caroliny ovládli Stanley Cup. Ve finále playoff NHL vyhráli na ledě Vegas 3-0 a celkově v sérii 4-2 na zápasy. A britský jezdec Formule 1 Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o skoro sekundu před Kyanem Russellem z Mercedesu. A teď ještě počasí, v Jihlavě je 9 stupňů, v Přibyslavi a Bystřici nad Pernštejnem 11. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Projíždějte opatrně na jihovýchodní větvi jihlavského obchvatu, stala se tam nehoda dvou aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 7:33.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je sice pondělí, je 15. června, ale já doufám, že po tomto víkendu si i vy takto můžete pohodově pískat jako Petr Nač. To byla písnička S nohami na stole v 7:41. Teď už si slovo bere Martin Písařík. Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a v ní se zaměří na vzácné alergie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jsme rádi, že ladíte právě nás. Český rozhlas Vysočina, máme 7:45. Pokud už někam jdete se svým autem, přejeme šťastnou cestu. Makovečky vám za chvíli, vy to asi víte, ale kdybyste náhodou nevěděli, vysvětlí, k čemu je dobrá navigace.
1: Počasí.
0: Pojďme se před skupinou Krištofa písničkou Na viděnou podívat na dnešní předpověď počasí. Čekáme slunečno s malou možností přeháněk, a to především na severu Vysočiny. Odpoledne bude polojasno, večer se mraky postupně rozpustí a teploty na Vysočině dnes budou dosahovat 19 až 22 stupňů Celsia.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 7.50, taková navigace, ta vás může dovést až na Pálavu. O Pálavě za chvíli zaspívá skupina Kamelot v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Makovičky.
2: Co je to navigace?
3: Když někam zabloudíte, tak ta navigace vám pomůže.
4: Můžete jít kamkoliv, jak se vám zachce.
5: Když nevíš, jak někam jet a chceš tam jet, tak ta navigace tě tam naviguje, jako že tam má takovou šipečku a ta jede tím směrem, kam bys měl jet.
3: A máš jít doleva nebo doprava. To se tam někam napíšeš a pak se tam objeví ta navigace a vede tě, kam chceš.
6: Když řekneš, kam seš já.
7: Vždycky řekne, za 25 kilometrů odpočte mírně vpravo. Ona ti tu cestu pořád opakuje.
6: Může to být mobil nebo autě.
7: A když uvidíš šipku, tak je tam napsáno na té šipce cíl.
6: Když jedeš třeba na dovolenou, ta ti ukáže dé letiště.
2: A můžeme navigaci používat třeba i když jdeme pěšky?
8: Jo, můžeme.
3: Když jdeme pěšky s hůlkama.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Černovice zdražily parcely a ruší bonusy. Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Ve Francii začíná summit G7. Lídři největších ekonomik světa budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi ve studiu i Tomáš Kolátor. Za městské parcely zaplatí stavebníci v Černovicích několikanásobně víc než doposud. Radnice taky ruší bonusy za včasnou kolaudaci. Místo nich bude požadovat penále od lidí, kteří stavět nezačnou. Podle lidoveckého starosty Jana Broška se pozemky, které měly přilákat nové obyvatele, stávaly předmětem spekulací.
3: Pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a ožalet náš bonus za včasnou kolaudaci a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem.
1: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
4: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
1: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firem a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou taky třeba odslech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
5: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránil jeho dřívejšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 5-1, Němci vyhráli nad Curaçaem 7-1 a pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dní volna vrátili k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů. Pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
6: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
1: Češi se pokusí vybojovat premiérové body na světovém šampionátu ve čtvrtek, kdy nastoupí od 18 hodin českého času ke druhému utkání ve skupině proti Jihoafričanům.
2: Počasí.
1: Elřimově je aktuálně 10 stupňů, v Hubenově nebo Libici nad Doubravou 11. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zhruba na 76. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Počítejte s tím.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8.05, to je aktuální čas, je pondělí, je 15. června, přejeme všem krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Vypadá podobně jako kardiostimulátor a pomáhá pacientům s inkontinencí moči i stolice. Díky spojení s elektrodou stimuluje nervy pod křížovou kostí a potíže zmírňuje nebo i zcela odstraňuje. Život už změnil stovkám Čechů. Více řekneme u příležitosti Světového týdne kontinence za chvíli. Tak nás poslouchejte.
2: Dobré ráno.

0: byla švédská skupina Roxette v 8.13 na Českém rozhlasu Vysočina na rádiu vašeho kraje. Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela. Ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-nice Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupily stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Jaká je budoucnost historické fontány v lesoparku Hajlos, kterou před časem v Jihlavě odkryli? Na to už za chvíli odpoví redaktor František Jirků.
1: Počasí.
0: Dnes bude na Vysočině slunečno s malou možností přehánek, a to především na severu regionu. Odpoledne čekáme polojasno, večer se mraky postupně rozpustí. Teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Co s ní? To je otázka, kterou řeší hlavský magistrát v souvislosti s historickou kašnou. Úředníci ji nedávno odkryli v lesoparku Hajlos a teď řeší její další budoucnost. Co s ní tedy bude, to se pokusil zjistit František Hirků. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Pojďme od začátku. O jakou kašnu jde a jak je stará?
1: Je to kašna, nebo někdo ji říká fontána, jejíž přesná datace není jasná. Víme ale, že je stará maximálně 2 století. Historici tak usuzují podle toho, že celý lesopark Malý Hajlos, to je ten, který je blíž historickému centru města, si před 2 lety připomínal 200 let od svého založení. Na její existenci magistrátní úředníky upozornili staré snímky, na kterých fontána byla. Malá nádrž je zhruba někde pod dětským hřištěm, které je na hradebním parkánu, je odkrytá a přístup k ní je teď zahrazený dřevěnými zábranami. A ze země k ní vede i přívod vody.
0: Znamená to tedy, že se znovu oživí?
1: To teď není úplně jisté. Momentálně jsou ve hře 3 různé scénáře, jak s ní naložit. První varianta počítá s tím, že se kašna vyzvedne, aby byla nad úrovní terénu, protože teď je pod ním. Druhou pak, že zůstane na svém místě, ale zem kolem ní se odkope, aby byla líp viditelná. No ale obě možnosti mají svá úskalí, jak upozornil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: Těmi nejzásadnějšími problémy jsou jednak vyřešit odvodnění, napojení na kanalizaci a druhým velkým problémem je také statika svahu, protože pod kašnou jsme objevili kamenivo a beton, které evidentně zpevňují celý svah a také ty stromy, které jsou ve svahu. Takže i s tím se musíme nějakým způsobem vypořádat.
1: A pak je tady 3. scénář a ten počítá s tím, že odborníci kašnu jen zakonzervují a znovu ji zasypou.
0: Tomu říkám tečka za vstupem. Byl s námi František Hirků.
1: Krásný den a naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máte.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Jihlavané si zahrají na další veřejné piano. Najdou ho u jihlavského diodu. Na stejném místě už nástroj fungoval před několika lety. Veřejné piano je i v atriu Horáckého divadla. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministra vnitra má být tento systém pružnější a účinnější. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem ve finále playoff NHL prohráli. Caroline před svými fanoušky podlehli 0-3 a v celé sérii na Hurricanes nestačili 2-4 na utkání. A přidáme počasí, dnes nás čeká slunečný den s malou oblačností a možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů, aktuální hodnoty se pohybují kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 76. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Česká volejbalová reprezentace mužů má za sebou 2 zápasy základní skupiny Evropské volejbalové ligy. S poloviční úspěšností je odehrála v jihlavské Horácké aréně. Kapitán českého týmu Patrik Indra nám za chvíli řekne, co hráče čeká dál, a taky se podělí o zkušenost, jaké to je hrát doma v rodné Jihlavě před rodinou a svými přáteli. Tak se na něj počkejte, teď máme 3 minuty po 8:30, je pondělí 15. června. Robin Šalamon vám všem přeje dobrý den.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Česká volejbalová reprezentace mužů poprvé hrála v Jihlavské horácké aréně. Národní tým v pátek vyhrál nad Bosnou a Hercegovinou 3-0. Včera podlehl Dánsku 2-3. Speciální atmosféru zažil především kapitán české reprezentace a jihlavský rodák Patrik Indra. Jak si zápasy i atmosféru užil? Na to se ho zeptáme. Patriku, vítejte na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké to bylo hrát doslova na domácí půdě? Jak jste se cítil?
1: To bylo to něco neskutečného. Já od té doby, co jsem vlastně zjistil, že budeme hrát v Jihlavě, v mojem městě, tak už jsem jenom odpočítával dny a hrozně jsem se těšil. A ty zápasy absolutně splnily moje očekávání, hrozně jsem si to užil.
0: Před víkendovými zápasy jste v naší reportáži zmínil, že vás přijde podpořit rodina, přátelé i známí. Kolik jich nakonec dorazilo?
1: No, určitě desítky lidí z rodiny, stovky přátel, takže bylo to něco neuvěřitelného. Opravdu, kam jsem se podíval do jakéhokoliv koutu haly, tak tam jsem viděl někoho známého, takže neuvěřitelná podpora. Byly tam banery, byly tam nějaký nápisy, takže já jsem za tohle hrozně vděčný, hrozně všem děkuji, že mě takhle přišli podpořit a neskutečně jsem si to užil.
0: Hráli jste proti Bosně a Hercegovině, potom s Dánskem. Který z těch dvou zápasů byl pro tým náročnější?
1: Náročnější byl určitě ten s Dánskem. Když to vezmu teda od toho zápasu s Bosnou a Hercegovinou, tam jsme nevěděli úplně, co od nich čekat. Ty hráči nejsou úplně tak známí, ale museli jsme samozřejmě hrát naplno, ale zápas jsme kontrolovali celou dobu a vyhráli jsme 3-0. Ten druhý zápas s Dánskem vypadal velice nadějně od začátku, když jsme vyhráli první set hodně hladce, ale potom Dánové ukázali svoji kvalitu, mají tam spoustu zkušených hráčů z výborných evropských lig, takže dokázali se zvednout a nedali nám nic zadarmo a bohužel byli na konci šťastnější.
0: Co volejbalovou reprezentaci čeká teď? Kdy hrajete další zápas?
1: Teďka máme den volna a od úterý se začínáme připravovat na další turnaj, kdy ve čtvrtek odlítáme do Gruzie a odehráme tam v sobotu a v neděli další dvě utkání proti Gruzii a Španělsku.
0: Tak budeme držet palce. Byl s námi kapitán české reprezentace Patrik Indra. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Je před námi 15. červnový den. Jaký bude z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Oblačnosti je a v té první části dne bude spíš hodně, takže skoro zatažená nebo oblačná obloha, ta oblačná teď hlavně v jižní části kraje, ale pomalinku se ta oblačnost, ta hodně velká, začíná protrhávat, spíše do toho oblačna skoro zatažena. Teploty jsou teď většinou od 11, 12 do 15 stupňů, ty nejvyšší polohy mají kolem 9-10 stupňů a vítr fouká ze západních směrů už i často mírný, no a v průběhu dne by postupně potom v té druhé části odpoledne mohla ta oblačnost se začít zvolna rozpouštět. Takže tedy v první polovině dne to oblačno skoro zataženo na severu, postupně spíš jen na severovýchodě kraje, ale s malou pravděpodobností se může objevit nějaká přehánka. Ve druhé části odpoledne se pak začne oblačnost zvolna rozpouštět, k večeru už by snad mělo převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Teploty dnes nejvyšší 18 až 21 stupňů, vítr takový výraznější, mírný, severozápadní až západní, k večeru bude slábnout.
0: Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Zítřek by měl mít ze začátku spíše méně oblačnosti, ráno snad ještě nějaké převažující polojasno, možná skoro jasno, ale už v průběhu dopoledních hodin bude postupně od západu, jihozápadu přibývat oblačnost další. Ta může být sice často i průsvitná, ale přesto už v průběhu dne nějaké oblačno skoro zataženo zase bude převládat. No a někdy v podvečer a ve večerních hodinách by se mohly objevit od západu i nějaké srážky spolu s tou oblačností, spíše takový, řekněme, slabší déšť, takže zítra na večer a v průběhu potom noci na středu se občas s těmi vodními kapkami potkáte, srážky pak do středečního rána by se měly z Vysočiny vytratit a přes den se tam pak ještě mohou objevovat nějaké přehánky. No a teploty zítra ráno 10 až 7, odpoledne 21 až 24, možná k 25 stupňům.
0: A jak vidíte středu?
2: Středa nad ránem ještě nějaké ty doznívající občasné srážky, potom taková pauza a během dne se začnou tvořit lokální přehánky. Ty potom, pokud se tedy objeví, tak k večeru budou ustávat. No a středeční maximální teploty už zase o něco výš, mezi 24 až 27 stupni.
0: Předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Loučí se Robin Šalamon po 9. hodině, tady bude Hela Dvořáková. Zítra ráno s vámi bude vstávat Lídie Jakubečková. Já se na vás budu těšit opět ve středu v 5.

0: Vládo, řekni for.
1: Fore říkáš, tak tady mám zase jeden od doktora, takový trošku černý humor. Prosím vás, pane doktore, je pravda, že mě budou operovat studenti, praktikanti? No ano, to je pravda, ano. No a co když se jim to nepovede? A co když umřu? No tak to dostanou pětku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlava řeší, jestli nechat odkrytou historickou kašnu na Hajlose. Česká advokátní komora zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu podaným ministerstvem financí. Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Tomáš Kolátor. Jihlava řeší, jak naloží s objevenou historickou kašnou v lesoparku Malý Hajlos. Jednou z variant je její zakonzervování a znovu zahrabání pod terén. Další pak počítá s tím, že kašna zůstane odkrytá. Podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka je ale potřeba vyřešit několik technických problémů.
4: Těmi nejzásadnějšími problémy jsou jednak vyřešit odvodnění, napojení na kanalizaci, a druhým velkým problémem je také statika svahu, protože pod kašnou jsme objevili kamenivo a beton, které evidentně zpevňují celý svah.
2: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Jím a souvisejícími novelami se má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc dohledu finančnímu analytickému úřadu. Ten by mohl sám třeba zakázat advokátovi vykonávat jeho práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká předsedkyně Monika Novotná.
5: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
2: Podle advokátů by museli úřadu předávat taky třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
6: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější. Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o iránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
7: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem. Thank you to everybody.
2: Druhý duel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu. Aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil. Počasí. V Havlíčkově Brodě teploměr ukazuje 12 stupňů, v Černovicích nebo při Bislavi 11. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 75. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem a v opačném směru tedy na Prahu na kilometru 90,5 stojí taktéž osobní auto s defektem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné pondělí a příjemný start dalšího pracovního týdne. Od mikrofonu vám dobré dopoledne přeje Hela Dvořáková. Dokud ještě zrají jahody, pojďme toho využít, protože tahle skvělá pochutina nám dělá radost především třeba na nějaké dobré buchtě nebo koláči. A právě jahodový koláč si dneska upečeme s Dášou Kubíkovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: V dobrotách Dáši Kubíkové si dnes připravíme rychlý drobenkový koláč s čerstvým ovocem a můžeme se ho prakticky upéct kdykoliv a navíc si ho ještě vylepšit jednou vrstvou, která podtrhne chuť jahod. Pudinkem.
2: Jahody, úžasné ovoce, puding, výborná dobrota, koláč, není nic lepšího. Pojďme to tedy zkusit dát všechno dohromady. Vezmeme půlku másla, 150 gramů cukru a 300 gramů polohrubé mouky. Přidáme jedno vajíčko a prsty vytvoříme drobenku. Pak uvaříme jahodový puding podle návodu na obalu, klasicky půl litru mléka, dvě lžíce cukru a vylepšíme jedním vanilkovým cukrem. Nachystáme si kulatou koláčovou formu nebo malý plech, vymažeme a vysypeme hrubou moukou nebo krupicí a vyložíme asi 2/3 drobenkového těsta. Na něj pak rozetřeme hotový jahodový puding a na ten poskládáme tolik jahod, kolik se na koláč vejde. Já bych tedy rozhodně nešetřila. Zasypeme zbylou drobenkou a upečeme. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů a pečeme asi půl hodiny až 40 minut. Necháme vychladnout a je hotovo. Dejte si a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Každá nemocnice stojí o spokojené a hlavně vděčné pacienty. Ta jihlavská má jednoho, který svůj vděk za péči lékařů, sester a dalšího personálu přišel poděkovat pěkně osobně i s kapelou. Netradiční poděkování. O tom si budeme povídat za pár minut.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Už kolem nás lítají řeče o čmelácích, protože skladba Čmelák právě teď dozněla také od skupiny Divoký. Byla to 10 minut před 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Martin Karásek se před 2 lety léčil v jihlavské nemocnici s rakovinou. Úspěšně. Teď se do ní vrátil, respektive teď se vrátil do nemocnice a vzal sebou i orchestr základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí. Pro pacienty a zdravotníky uspořádal koncert, který hudebníci odehráli před pavilonem, kde se sám léčil.
1: Koncert si na balkon nemocničního pokoje přišel poslechnout Vojtěch Šárek.
2: Jsem rád, že tady děláte takový koncert. Já to rád poslechnu, tak aspoň přijdeme na jiné myšlenky.
1: Jeho syn leží v nemocnici po onkologické operaci.
2: Bude rád, že přijel na jiné myšlenky trochu. Je to smutný trochu, ale povedlo se, no ještě čekáme na výsledky.
1: Část koncertu si přišel poslechnout také pacient Miloš. Odcházel zhruba po půl hodině, choulil se v nemocničním županu.
3: No, já jsem se jen tak přišel podívat, no pěkný, lidem se to líbí. Tak...
1: A vám se to taky líbí, nebo ne?
3: Ale jo. Ale musím jít zpátky, no.
1: Musíte jít zpátky, poslouchal byste dál.
3: Ano, je to pěkný pro lidi.
1: Martin Karásek, organizátor koncertu.
4: Na těchto balkónech se stával jakoby onkologický pacient před 2 lety a bylo mě tam tak smutno, tak nudno.
1: Ukazuje k balkónům modrého pavilonu.
4: Teď tam měla mávají zrna paní doktorky. A mě napadlo, že jsem přijdu obveslit jak doktory, tak pacienty současný.
1: Přivezl sebou zhruba 30 dětí a mladých lidí orchestru základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí.
4: Jsem onemocnil rakovinu hrtanu. Hrozila mě právě operace, že bych skončil na Slavíkovi a nakonec se našlo řešení formou chemoterapie a ozeřování.
1: Takže teďka to je poděkování.
4: Ano, přesně tak.
1: Naposledy se podobné formy poděkování a povzbuzení dočkali zdravotníci a pacienti jihlavské nemocnice při covidu. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Pokračuje dobré dopoledne, za pár minut si připomeneme patrona země české, a to Víta. Jednoho Víta máme i v rádiu, Víta Hrdličku, a toho přivítáme krátce před 11. hodinou. To ale hodně předbíháme. Ještě předtím, když se zaměříme s Mírou Markem na dnešní den, na dnešní oslavence, tak si dáme skladbu Honzy Nedvěda, nebo taky Paula Simona a jeho Graceland. Hezké pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Venku v tuhle chvíli vykukuje sluníčko, kež by s námi vydrželo, budeme doufat.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Na jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to.
1: Jan Nedvěd a skladba Podvod v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. V tuhle chvíli koukám do kalendáře, máme 15. června, v kalendáři je Vít, tak si o Vítovi popovídáme trošku víc s Mírou Markem.
2: Bejvávalo.
3: Dnes si připomínáme spolupatrona země české. Ano, je svatého Víta. Legenda praví, že šlo o malého chlapce, kterého umučili, protože byl pokřtěn a pak se odmítl podvolit přání svého otce a Říma, které znělo zřekni se svého křesťanského vyznání. No, my se ale posuňme o pár staletí dál. Bude nás pro tentokrát tenhle den zajímat z pohledu staročeských pranostik. Předkové současným zemědělcům jejich prostřednictvím vzkazují třeba toto. Nenasázíš-li zelí do svatého Víta, bude zelnice byta. Je tedy na zelí nejvyšší čas. Podle pranostikáře by také měla platit tahle předpověď. Mnoho dešťů, tedy na vodu, čekej od svatého Víta k Janu. Naopak, bylo-li hezky, říkávalo se pohoda na svatého Víta, to dobrota žita. A ještě jedna pranostikářová zajímavost. Naši pradědové, kteří měli v přírodě lecos odpozorováno, věděli, řečeno jejich poetikou, že svatý Vít bere ptákům píšťalky. Ještě jinak řečeno, na svatého Víta písnička odlítá. A opravdu, teď kolem půlky června značně ubývá jásavých zvuků ptactva, jejich trilkování a švitoření. Prostě končí ptačí námluvy. Všimněte si toho. No a zítra, jak to kdysi pekaři neměli vůbec jednoduché.
2: Bejvávalo.
1: Dneska se v pořadu Minuta pro zdraví zaměříme na rizika z přípravy jídel v krásném tropickém letním počasí. Někdy se prostě stane, že z toho jídla pak následně může být průjem. Víc nám přiblíží paní doktorka Irena Zimenová, tedy ve smyslu, na co si hlavně dát pozor, aby jsme předešli těmhle zdravotním komplikacím. Teď si dáme skupinu Elan, zůstáváme ve zdravotnickém prostředí, dáme si sestričku s Kramárou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zdraví.
1: Jak velké je riziko, že budeme mít v létě průjem z nevhodně připraveného jídla?
2: V létě bude riziko větší než v chladnějších obdobích. Vyšší teploty urychlují množení bakterií, některá jídla se mohou kazit poměrně rychle a je na místě být při jejich konzumaci opatrnější. Týká se to mléčných výrobků, různých krémů, majonézy, vajíček, masa, pokud není dostatečně tepelně upravené. Opatrní a důslední bychom měli být už při přípravě a potom také při uchovávání. Zavčas dát třeba nedojedenou porci do ledničky. A někdy si i rozmyslet, co koupím u stánku, pokud se mi úplně nezdá, že prodejci dostatečně hlídají bezpečnost.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pokud se koupete rádi v přírodních rybnících, v tuhle chvíli zbystřete. Hygienici začali ode dneška odebírat první letošní vzorky. Co všechno zkoumají, zjistíme za chvíli od naší reportérky, která je s nimi na prvním testovacím místě, a to u vodní nádrže Trnávka na Pelhřimovsku. S Veronikou Bartes-Vohralíkovou se spojíme a zjistíme, kde se dá koupat a kde v tuhle chvíli třeba už taky ne. Teď se ale vydáme na sever se skupinou Kabát. Hezké dopoledne.

0: Neplakej, to je písnička pro všechny milovníky přírodního koupání. Realita je taková, že krajští hygienici letos poprvé už testují vody ke koupání. Aktuálně sbírají vzorky na městské pláži v Červené Řečici, na Pelhřimovsku u vodní nádrže Trnávka. Na místě celou akci sleduje také naše reportérka Veronika Bartés-Vohralíková. Přejeme ti krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Jsem stále u vodní nádrže Trnávka, jen se na hladinu dívám už z jiného místa. Stihli jsme totiž z městské pláže Červené Řečice přijet na Petračku. A už je tady je taky po odběrech, takže jsem umola na pláži úplně sama. Ony ty odběry jsou totiž poměrně rychlé. Paní z hygieny, jsem celou dobu koukala pod ruce, má sebou takovou malou modrou přenosnou ledničku, z které vytáhne lahev. Ta musí být popsaná, nejdůležitější. Je to místo samozřejmě, nabere do ní na dlouhé tyči vzorek vody, ideálně 30 cm pod hladinou, pak změří teplotu a průhlednost. No a je hotovo, zhruba za 2 minuty. Můžu zatím posluchačům říct, že Trnávka má průhlednost do 1 metru a má 17 stupňů.
0: Můžeme také přiblížit, kdy budeme vědět a znát výsledky tohohle testování?
1: Do konce týdne. Sice jsem popisovala, že samotný odběr je poměrně rychlá záležitost, nutno vypíchnout, že těch odběrů musí taky stihnout několik během dnešního dne. V každém okresu je jedna skupina a objíždí všechny vytipovaná místa. Vzorky pošlou do laboratoří zdravotního ústavu s pobočkou v Jihlavě a ve čtvrtek budou výsledky zveřejněné. Hygienici zkontrolují celkem 16 vodních ploch na Vysočině, nejvíc z nich je na Žďársku, a to 7. Celý seznam, včetně výsledků, můžou zájemci, plavci, otužilci sledovat na webových stránkách krajské hygienické stanice. A my o nich samozřejmě budeme ve vysílání informovat taky.
0: Děkujeme moc. Tolik přímo z testování s krajskými hygieniky. Veronika Bartés-Vohralíková. Přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidé v Moravských Budějovicích můžou začít využívat Reuse centrum. Rusko balistickými raketami a drony zaútočilo na Kyjev, Dnipro a Charkov. Hokejisté Caroliny získali Stanley Cup, ve finále porazili Vegas. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 21 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Moravské Budějovice před malou chvílí otevřely své Reuse centrum. Lidé do něj můžou bezplatně nosit předměty, které už nepoužívají, anebo si jiné za symbolickou cenu odkoupit. Budka s dvěma upravenými kontejnery se nachází v areálu technických služeb.
2: Reuse centrum bude otevřené každé pondělí a čtvrtek od 8 do 17 hodin. Podle nestranického starosty Martina Ferdana město ušetří na nákladech za likvidaci odpadů a věci dostanou nové využití. Peníze za prodané předměty Moravské Budějovice využijí na zkrášlení městské zeleně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev. Oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
3: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až 8násobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhli areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Švédska porazili na mistrovství světa v Monterrey Tunisko 5-1. Hráči pobřeží Slonoviny vyhráli ve Filadelfii nad Ekvádorem 1-0. Němci deklasovali Curaçao 7-1 a Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2. I díky brance kapitána Virgila van Dijka.
4: Od začátku do konce to byl velmi těžký zápas, ze kterého máme bod. Moje branka byla důležitá, dostal jsem tam trochu prostoru, ale pak jsme snad jen ze 3 nebo 4 šancí soupeře dvakrát inkasovali. Z toho rozhodně nemám radost. Japonci nás nicméně nepřekvapili, jsou velmi dobří, hlavně v protiútocích, silní ve středu hřiště a čekali trpělivě na naše chyby.
0: Čeští fotbalisté po dni volna na světovém šampionátu trénovali. Připravují se na čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou. A hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanley Cupu. Vegas porazili 3-0 a celkově 4-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl prohrál i svou druhou finálovou sérii NHL.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou mají 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu během dopoledne. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 104. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí nákladní auto s defektem. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké pondělní dopoledne, máme 4 minuty po 10. hodině. Více než 1000 kilometrů na kole napříč Českem projeli amatérští cyklisté na podporu domácí hospicové péče. O jejich jízdě na tandemovém kole uslyšíte právě v dnešním příběhu z Vysočiny už za pár minut.
6: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V uplynulých 8 dnech, tedy přesně od 6. června do 14. června, projížděl Českou republikou peloton cyklistů, kteří chtějí podpořit hospicovou péči. Akce 8 dní pro paliativu pomůže 8 různým zařízením s domácí péčí v závěru života a ulehčit rodinám, které si tímto obdobím procházejí. Zakladatel spolku Domestici Martin Souček jede na tandemovém kole. Každou etapu s jedním hrdinou a my jsme byli u dojezdu jednoho z hrdinů, ve Žďáře nad Sázavou.
2: Já jsem vás teď viděla přijíždět na tandemovém kole s Martinem. Vy jste taky Martin.
3: Já jsem Vondráček.
2: Právě se spustil poměrně nepříjemný déšť. Dneska máte za sebou asi tu nejtěžší etapu. Jak se vám jelo?
3: No, místama byly nějaké osobní krize, ale furt jsem to v sobě tak nějak zlomil a když to je pro dobrou věc, tak jsem nemohl přestat. Takže jsme to nějak s Martinem zvládli a jsme tady.
2: To tandemové kolo určitě pomáhá. Když jeden nemůže, tak ten druhý zabere víc. Nebo musí makat oba.
3: Musí makat oba. Není to tak, že abych přestal šlapat a Martin šlapal, takže nohama musí kroutit oba, ale za mě to byla podpora, že jsem přece měl toho člověka, který nechce přestat a já jsem tím pádem taky nechtěl přestat, takže spíš ta psychická podpora to byla pro mě. Dnešní den my jsme začínali vlastně v Brně a já jsem jel tady do Žďáru nad Sázavou, protože se o nás starala služba ze Žďáru nad Sázavou a ráno bylo tak jako pod mrakem, ale bylo takový příjemný počasí za mě. Místy nás teda zasáhly dvě přeháňky, ale ani se bychom nezvládli, takže jsme to zvládli. Jsme tady.
4: Loni se svým tátou rozloučili dva bratři, Honza a Martin z Velkého Meziříčí. Na kole měli jet oba, ale Honza onemocněl. Martin cestu zvládl za oba dva.
2: Proč jedete osobní i pro paliativu?
3: Kvůli tomu, že vlastně jak Martin Souček jede tu akci, tak si vybral hospic ve Žďáře nad Sázavou svaté Barborky, který nám pomáhal se starat o mého taťku, který loni na začátku roku odešel. Proč to dělám je, že bych chtěl zaprvé podpořit ten hospic, protože si myslím, že jim to může něco přinést. Další důvod je, že bych chtěl, aby ti lidi, kteří můžou potřebovat tady tu službu, aby se toho nebáli. Chci tím říct, že je to velká pomoc, když ten, a je to strašně hezký, i když náročný pro tu rodinu, když ten člověk může odejít doma. A bez pomoci tady té paliativní péče by to nešlo.
5: Tak chci ukázat na tady toho borce Martina, který se mnou přijel z Brna 100 km na dvojkole, aby poděkoval hospici svaté Barborky, že před rokem a kousíček pomohli dopečovat tatínka jejich Pavla. To je ten celý náš příběh, který se odehrává každý den. A vy jste jako toho součástí.
2: A jak jste se nakontaktovali na Martina Součka, na Domestiky?
3: Nás oslovili právě z hospicu Barborky, že je oslovil Martin Souček, že pořádají tu akci. A mě, když přišla ta nabídka, tak jsem ani minutu neváhal a okamžitě jsem řekl, že do toho jdu, protože to pro mě má smysl. Vlastně vždycky je vybrané 8 těch, jak Martin nazývá, hrdinů, i když já se tak teda nepřijdu, ale každou tu etapu jede ten člověk, který se staral o tu osobu, kterou ošetřovala ta hospicová péče, do které se zrovna dojíždí.
2: Vy máte ještě bratra?
3: Brácha je vlastně o 2 roky starší než já, mě je 21, brácha Honza tomu je 23. Šli jsme do toho spolu, protože myslím, že na tady tu službu máme stejný názor, že je potřeba to propagovat, protože fakt jako ti lidi si myslím, že z toho dost bojí, ale vlastně není čeho, protože ta paliativní péče dokáže velmi pomoct. Ten odchod
2: ulehčit,
3: tak to je správný slovo.
2: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Na Pacovské nádraží dnes ráno dorazil hodně netradiční vlak, takzvaný Revolution Train. Nepřepravuje sice osoby, ale uvnitř má připravený interaktivní program. Více nám už za pár minut poví regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se spojíme. Ještě předtím nabízím třeba Miraj, Majka Oldfielda nebo Rangers, Plavce a jejich Vysočinu.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Domov pro seniory ve Ždírci slaví 100 let své existence. V roce 1926 to byl sirotčinec, který založili dvě řádové sestry. Zavzpomínáme na ně s jejich příbuznou. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na setkání skautů a trampů ve Foglarově Zlaté zátoce.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Netradiční vlak dnes ráno dorazil do Pacova na nádraží. Uvnitř vlakové soupravy je pro návštěvníky připravené prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Jak takový vlak tedy vůbec vypadá, to už ví regionální stopař Adéla Zachová, která je na místě. Přejeme ti krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já už jsem si celý vlak prohlédla, který obsahuje 6 vagónů se 4 multimediálními kinosály. Momentálně tu jsou žáci základních škol, pro které je vlak vyhrazený na celé dopoledne. Program tady ve vlaku slouží jako primární prevence užívání psychoaktivních látek, jako je tabák, alkohol a další ilegální látky. A tenhle program je určený hlavně dětem a mladistvým od 12 do 17 let a zároveň do programu je také zahrnut ta rodina nebo škola, protože ty v tomhle směru na děti taky velmi působí.
1: Můžeme přiblížit, co konkrétně na návštěvníky čeká, když dorazí?
2: Určitě je tu například video nehody, která se opravdu stala, kdy mladí lidé vlastně požili návykové látky, sedli si do auta, jeden z nich řídil a bohužel dopadne to špatně, řízení nezvládl a zabil řidiče protijedoucího auta, takže tady jsou znázorněné opravdu vlastně reálné věci, realistická videa, následně potom jsou na děti kladené dotazy, takže baví se o těch situacích, povídají si, nebo je tu třeba i cela, takže děti si můžou vyzkoušet, jaké to je vlastně být zavřený v cele. Cílem je zapojit všechny smysly pomocí 5D technologie, čili návštěvníkům se pouští ty krátké filmy, které působí velice emotivně. Bezprostředně po nich jsou ty interaktivní situační scénky, odehrávající se ve filmových kulisách a na ty návštěvníky to působí velice realisticky, jak už jsem zmiňovala. Program nekončí ale tím, že žáci opustí vlak, protože ve škole se dále ta témata zpracovávají. Učitelé dostanou informace o tom, jak s nimi pracovat potom v rámci školního vyučování.
1: Je tedy ten zmiňovaný program určený pouze dětem, nebo se přeci jenom mohou přijít podívat i dospělí?
2: Ta cílová skupina programu jsou samozřejmě děti a mladiství, ale dospělí se také mohou přijít podívat. A vlak je pro ně zpřístupněn odpoledne od 15.10 až do 16.50, kdy vlak potom odjíždí zase dál.
1: S Adélou Zachovou, naším regionálním stopařem, jsme se tentokrát vydali do Pacova, do netradičního vlaku zaměřeného na prevenci užívání návykových látek. My ti moc děkujeme a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař.
1: Za pár minut pro změnu Jarka Vykoupilová a další díl Babských rad, tentokrát na téma Polníček.

0: bouřek jsme si užili s Věrou Martinovou. Já doufám, že si tu atmosféru letních bouřek nebudeme užívat i během letních prázdnin. Ale to, co je důležité, neměli bychom v jídelníčku opomíjet polníček. Proč? Tak to nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Žďárská hala, kde vyrůstali hokejoví mistři světa, se mění po desítkách let, tedy v rámci ledové plochy. A navíc je ve hře i rychlobruslařský ovál. Podíváme se také na zmatek kolem registru psů, který majitelům hrozí, protože velká pokuta je na řadě, pokud psa očipovaného ještě nemáte. Obzvláště pokud ho nemáte ani v registru. No a projedeme se i historickými vozy v Polné. To nejlepší z webu a sociálních sítí Českého rozhlasu Vysočina nám už za pár minut nabídne taky dnešní oslavenec. Najdete jeho jméno v kalendáři Vít Hrdlička, tak ho přivítáme. Až za pár minut, jak jsem slibovala, teď si dáme Argemu a skladbu Tohle je ráj. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Rai zpívala skupina Argema v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Rekonstrukce hokejové haly, den otevřených dveří krajského úřadu i velké obavy pejskařů z nové registrace a registrů. Co by vám na našich stránkách i sociálních sítích nemělo uniknout, to nám přišel říct web editor Vít Hrdlička. Vítej, krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Začneme na zimním stadionu ve Žďáři nad Sázavou. Tam se začala bourat ledová plocha, na které vyrůstaly ty největší hvězdy našeho hokeje, jako je Martin Nečas a další. Jak oprava vlastně probíhá?
1: Je to velká věc, protože to zázemí se od 70. let v podstatě nezměnilo. Bagry teď museli starou plochu doslova rozřezat na segmenty a vybourat. Stavaři přitom zjistili, že tam historicky byly vlastně tři ledové plochy navrstvené na sobě. Zajímavé je, že ten původní beton se nevyhodil, ale použil se jako recyklát zpátky do násypu pod novou desku. A to nejlepší, že Žďár teď jedná se státem o tom, že by se k opravenému stadionu přistavila rychlobruslařská hala s oválem. Celý článek o tom, jak se hala mění, už máme na webu.
0: No my pokračujeme dál, protože velký rozruch teď působí nebo způsobuje blížící se spuštění státní centrální evidence psů, které má začít už 1. července. Lidé v ní ale vidí velký chaos. Proč?
1: Stát sice zavedl povinné čipování už před 6 lety, ale centrální registr spouští až teď. Takže lidé, kteří už své psy dávno poctivě zapsali do soukromých nebo městských registrů, tam teď musí jít znovu přes svého veterináře. Žádná data se totiž automaticky nepřeklápí. Jihlavští pejskaři se tak v naší reportáži celkem zlobí. Navíc lidem, kteří psa nezaregistrují, hrozí likvidační pokuta až 300 tisíc korun. A veterináři se zase bojí obrovské papírové zátěže. Na našem webu najdete k celé této povinnosti kompletní manuál, tak se na to raději podívejte.
0: Minulý týden jsme zároveň vysílali živě ze sídla kraje Vysočina, které veřejnosti otevřelo své brány. Najdou někde posluchači zpětně rozhovory?
1: Určitě ano. Veškeré rozhovory posluchači najdou na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Kromě hejtmana Martina Kukly, který hodnotí dění v kraji, nabízíme rozhovor třeba s Pavlem Svobodou. Ten návštěvníkům představil motorku ČZ250 Sport, kterou celou sestavil ze 40 druhů dřeva. Dorazil i Miroslav Marek z agentury Dobrý den a show předvedl legendární Železný zekon a lidi bavil i imitátor Vladimír Hron.
0: Na závěr se podívejme na naše sociální sítě. Naším regionem totiž projela kolona nádherných historických aut v rámci vzpomínkové jízdy 1000 mil československých.
1: Přesně tak. Tahle jízda veteránů měla jednu ze svých zastávek i v Polné. Náš regionální stopař Adéla Zachová byla přímo na místě a natočila krásné záběry projíždějících aut. Na našem Facebooku a Instagramu se na video můžete podívat a na chvíli se třeba vrátit zpět v čase.
0: Tak tolik. Web jsme zkontrolovali jsme i sociální sítě společně s web editorem Vítem Hrdličkou. My moc děkujeme, ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku přejeme a těšíme se na tebe zase za týden v dopoledním vysílání. Naslyšenou.
1: Hezký den. Já také, naslyšenou.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčkův Brod loni hospodařil s menším schodkem, než čekal. Návrh zákona o ekonomické ochraně státu může prolamovat mlčenlivost advokátů, varuje jejich komora. Evropští lídři vítají mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Dnešní den bude slunečný a polojasný s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. S deficitem téměř 26 milionů korun skončilo loňské hospodaření Havlíčkova Brodu. Původně radnice přitom počítala se schodkem až 80 milionů. Mezi největší investice roku 2025 patřily rekonstrukce Havlíčkovy ulice nebo stavby na základních školách Konečná a v Sadech.
2: Havlíčkův Brod dlouhodobě hospodaří bez dluhu, schodek pokrývá z vlastních úspor. Úvěr nebude podle vedení města potřeba ani v příštím roce, protože radnice finanční rezervy stále má. Nutnost půjčky se může nicméně objevit za několik let, kdyby měla začít výstavba nového bazénu. Ta podle předběžných odhadů může vyjít až na 500 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Ten předložilo ministerstvo financí, aby splnilo evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátní komory ale návrh dává příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu a prolamuje mlčenlivost advokátů.
3: Finanční analytický úřad by nad prací advokátů získal nepřiměřený dozor, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
4: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
3: Jen komora zaslala ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde to.
5: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
3: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN António Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Švédska mají za sebou suverénní vstup do mistrovství světa. V Monterey porazili Tunisko 5-1, Pobřeží slonoviny ve Filadelfii přehrálo Ekvádor 1-0, Nizozemci remizovali v Dallasu s Japonci 2-2 a Německo deklasovalo Curaçao 7-1. Stejným výsledkem vyhráli Němci na šampionátu naposledy před 12 lety v semifinále nad domácí Brazílií. A pak si došli pro titul. Vzpomínal na to i střelec dvou branek utkání v Houstonu na aktuálním turnaji. Německý útočník Kai Havertz.
6: Tehdy jsem na to koukal v televizi, bylo mi kolem 15 let a ten výsledek se zapsal do historie. Jediným pamětníkem v našem současném týmu je brankář Manuel Neuer. Budu se opak muset zeptat, jaké to bylo. Začít ale teď turnaj takhle je pro nás speciální. Dodá nám to sebedůvěru.
0: A poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Třebíč je 16 stupňů, v Košiticích a ve Velkém Meziříčí 14. Dnes nás čeká slunečné počasí s malou možností přeháněk, a to především na severu regionu. Odpoledne polojasná obloha a večer se mraky postupně rozpustí. Naměříme 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 104. kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem. V opačném směru na Brno pozor na 75. kilometru. Taktéž je tam odstavený kamion.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme 5 minut po 11. hodině. Dnes se v našem vysílání podíváme do světa, který většina z nás vnímá především očima. Ale ne pro všechny je to samozřejmost. Jak vypadá film nebo divadelní představení pro nevidomé a jak důležitou roli v tom hraje audiopopis? O tom si budeme povídat s Lucí Hanusovou, která se věnuje korekturám audiopopisů a pomáhá tak zpřístupňovat kulturní zážitky i lidem se zrakovým postižením. Já vám přeji krásné dopoledne.
8: Dobrý den.
7: Řeč ale nebude jenom o filmech a divadle, dotkneme se i každodenního života právě nevidomých, taky mýtů, které o nich panují, i praktické pomoci, kterou nabízí Tyflo servis Jihlava. Ten tady dnes zastupuje přímo paní ředitelka Jana Kucová, vedoucí Tyflo servisu Jihlava. Jani, co jsem řekla špatně? Pojďte si to klidně opravit. Můžu poprosit kluci?
9: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Zdravím, určitě opravím, protože já nejsem ředitelka Tyflo servisu, ale vedoucí. Protože ředitelku máme jednu pro celou republiku, což potom vysvětlím. A mé jméno se ještě vyslovuje trošičku jinak a jsem Kučová.
7: Jana Kučová, tak teď už to máme jasno. Doufám, že v průběhu dnešního dopoledního rozhovoru nic jiného nepokazím. Jdeme na to, ženy.
1: Hosté Heli Dvořákové.
10: Víš,

0: Tak tohle byla Helena Vondráčková, skladba Dlouhá noc v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Na dnešní dopolední rozhovor se moc a moc těším, protože tu máme velice zajímavé hosty. Tak kdo je naším hostem? Pojďme si je jednotlivě představit. Vy už víte, vy už tušíte, tedy ti z vás, kteří nás poslouchají poctivě od 11. hodiny. Naším hostem je nevědomá Lucie Hanusová, která se věnuje korekturám audiopopisů a pomáhá tak zpřístupňovat kulturní zážitky právě lidem se zrakovým postižením, a společně s ní je dnes hostem také Jana Kučová, vedoucí krajského ambulantního střediska Tyflo Service Jihlava. V tuhle chvíli se obracím na Lucii. Pojďme hned na začátek vůbec přiblížit a představit, co si máme my představit pod pojmem audiopopis. O co se vlastně jedná v praxi?
1: Takže audiopopis je to zvukový komentář, který je vložen ve filmu do mezer mezi dialogy, a cílem tohoto komentáře je přiblížit divákovi, který nevidí, co se děje na obrazovce právě ve chvílích, kdy se nemluví. V tom komentáři se vlastně popisuje nejen, co se děje, ale pokud je na to čas, tak se popisují informace o prostředí, jak to tam vypadá, nebo o tom, co mají postavy na sobě, a samozřejmě i informace třeba o mimice, jestli se ta postava mračí například, jestli pláče, pokud to není patrné z dialogu a podobně. Já bych jenom třeba uvedla příklad, aby si to diváci dokázali představit. Například, když je ve filmu nějaká scéna, kde nějaká postava něco ukradne a vejde do místnosti a něco ukradne, a v té chvíli se třeba ve filmu nemluví, hraje jenom hudba, tak divák vlastně o to přijde, že ta postava to ukradla. Takže právě cílem toho popisu je zprostředkovat tomu divákovi ten děj právě v téhle chvíli, kdy se nemluví, a říct mu, že ta postava něco ukradla.
0: Uhum. Jak jste se vůbec k téhle práci dostala?
1: Já jsem vždycky, mě bavilo sledování filmů, a když začal v České republice vznikat audiopopis, tak já jsem začala o tomto tématu psát na svoje facebookové stránky, které jsem založila Filmy trochu jinak, a psala jsem na ně o svých zkušenostech se sledováním filmů s audiopopisem. Psala jsem tam třeba občas různé recenze, různé postřehy a podobně. A psala jsem prvně tak sporadicky, potom víc, ale později jsem začala i spolupracovat s festivalem Jeden svět v Brně, kde jsem měla seminář o tom, kde jsem vysvětlovala, co je to audiopopis, jak funguje a podobně. A potom jsme vlastně v rámci tady toho festivalu Jeden svět připravili i film s živým audiopopisem, který připravili dobrovolníci a četli ho potom do sluchátek, ten audiopopis, divákům naživo během toho filmu. Letos jsme například připravili audiopopis k filmu Otec, a na základě těchto aktivit mě oslovila organizace z Kanady, která dlouhodobě už vytváří audiopopis k filmům a dalším pořadům. Už je to asi 20 let, co tady v této oblasti působí, a když tato organizace vlastně začala vytvářet audiopopisy pro streamovací platformu Netflix v České republice, tak mě oslovili, protože pro ně je hodně důležitý pohled právě toho nevidomého diváka, toho člověka, který nevidí, a oni od samého začátku spolupracovali vlastně s korektory. A na základě toho vlastně mě oslovili a nabídli mi, jestli bych tady tuhle tu práci chtěla dělat.
0: Když se řekne korektorka audiopopisu, tak co je vlastně v praxi tím vaším úkolem? Co vlastně přesně vystihuje tu vaši práci? My si o tom budeme povídat hned po písnice. Zůstávejte s námi.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Mými hosty jsou dnes nevědomá Lucie Hanusová, která se věnuje korekturám audiopopisů, a také Jana Kučová, vedoucí krajského ambulantního střediska Tyflo Servis Jihlava. My se teď dozvíme, v čem spočívá práce nebo spíš role korektorky audiopopisu. Co přesně vy tady v praxi kontrolujete? Jak ta vaše práce vypadá?
2: Tak moje práce vypadá tak, že dostanu pořad a mým úkolem je si vlastně ten pořad pustit a potom vlastně, nebo já to tak dělám, že si ten film prvně pustím, abych se seznámila s tím příběhem, co se tam děje, abych měla o tom příběhu vůbec nějakou představu, a následně potom ten film procházím po jednotlivých částech, vlastně ten popis procházím a kontroluju například, jestli ten popis nezasahuje do řeči postav, potom kontroluju vlastně po stylistické stránce, jestli jsou třeba všechna slova zvolená vhodně, jestli třeba tam nepoužívá nějaká cizí slova, kterým by třeba divák nerozuměl, protože v tom popisu by si ten divák ty popisované věci měl představit hnedka, tak aby tam třeba nebyly nějaký cizí slova, co by si třeba divák nedokázal představit. A potom kontrolu samozřejmě my máme i nějakou příručku, podle který to kontrolujeme, takže třeba s jedním z těch pravidel v té příručce je, že ten autor by neměl jméno postavy použít do té doby, než to jméno zazní v dialogu, jakoby ve filmu. Mm-hmm. Ta kontrolu třeba, jestli i tohle to se dodržuje, jo, a jestli vůbec vlastně ten popis mi dává smysl. Jako mým cílem je vníst do té kontroly vlastně pohled toho člověka, který nevidí, a říct, jestli to pro mě funguje, ten popis, nebo nefunguje, a upozornit na ty případné chyby, což pak upozorňujeme v poznámkách, které můžeme psát k těm jednotlivým částem popisu, a ten autor vlastně to na základě toho opraví. Ale moje práce zahrnuje často i nějaký konzultace třeba s těmi autory, že se mě na něco třeba doptávají, jak rozumím nějakým scénám. Jo, takže to není úplně jenom, že bych poslouchala ten film, ale často si s těma autorama píšeme a hodnotíme vlastně, konzultujeme ty jednotlivé věci.
1: My jsme říkali, že dneska se těm audiopopisům opravdu už věnují profíci. Může se ale přeci jenom stát, že tvůrci těch audiopopisů třeba přehlednou něco, co je naopak pro nevědomého diváka dost zásadní. A stalo se vám třeba, že jste v rámci té vaší korektury zjistila tam nějakou botu, že něco udělali špatně?
2: Já se s tímhle úplně moc nesetkávám, protože při práci tady

0: v té svojí organizaci, kde pracuju, protože ty autoři už se tomu věnují nějakou dobu, mají opravdu jakoby příručky, podle kterých vědí, jak přesně postupovat, takže že by tam něco chybělo vyloženě, s tím se já úplně až tak nesetkávám. Já se spíš setkávám, že tam jsou nějaký třeba stylistické chyby nebo další nepřesnosti, ale většinou ty popisy bývají po obsahové stránce, bych řekla, fakt dobrý, ale může se to samozřejmě stát. Teď už se ta kvalita samozřejmě posouvá i třeba v televizi, ty popisy se hodně zlepšily, ale setkala jsem se s tím třeba v dřívější době, kdy audiopopis teprve v České republice začínal, kdy ty autoři se to učili, že třeba chyběly nějaký části vyloženě toho pořadu popsaný, že tam bylo třeba 3 minuty ticho a ten divák nevěděl, co se děje. Jo, ale to už v dnešní době se naštěstí neděje. Ty autoři se snaží to popisovat většinou jakoby co nejlíp. Ale co třeba se hodně opomíjejí, nebo s čím se setkávám, že v těch popisech jakoby hodně chybí obecně třeba právě v televizích, je popis právě třeba toho vzhledu těch postav, jak jsou oblečený, že se na to jakoby neklade takový důraz, protože si myslí ty autoři, že to pro toho diváka není úplně důležitý. Samozřejmě někdo se zajímá o oblékání, někdo ne, ale na druhou stranu mělo by to tam být aspoň v určitý míře zahrnuto, protože někoho to právě může zajímat. A třeba u historických filmů je to důležitý, podle mě, jaký mají třeba kostýmy na sobě a podobně.
1: No, já si to jenom jako v hlavě představuju, jak se to všechno dá vtěsnat mezi ty dialogy v tom filmu, abych řekla, ano, přichází hlavní hrdinka, na sobě má nejmodernější Chanelový obleček, kostým a najednou ona do toho mluví, to musí být vteřiny mnohdy.
0: Záleží to samozřejmě na tom filmu. Jo, některé filmy, tam je dialog za dialogem v podstatě a tam se hodně těžko ten popis vměstnává, tak tam samozřejmě to nejde úplně dávat nějaký informace o tom, jak jsou postavy oblečený. Ale když je třeba film, kde jsou právě prostory delší, tak tam je ten prostor na toto říct. A ty autoři samozřejmě musí se snažit fakt vyjadřovat, co nejstručněji říct třeba, přišel, vešel do místnosti, nebo vystupuje žena s auta, má na sobě černé šaty, jo, fakt ano. Co nejstručněji, nejde o to napsat slohově nějakou úplně super práci, nebo úplně text nějaký, co nejlepší, ale opravdu, aby člověk se dostal k těm vizuálním vlastně věcem, o který přichází.
1: Lucie, já vám musím něco říct. Připravila jsem si scénu z Pelíšku.
0: Super.
1: Jo, tak si dáme 2 písničky, aby jsme se to stihli naučit a pak to zkusíme, jestli to opravdu funguje v praxi a jestli jsem si vybrala ten správný film. Jedu vám.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Mými hosty nebo hosty dobrého dopoledne jsou dnes Lucie Hanusová a taky vedoucí Tyfloservisu Jihlava Jana Kůčová. Já to říkám teď s takovým respektem, protože přede mnou je monitor. Na tom monitoru je zatím stopnutá scéna z filmu Pelíšky a já bych si teď chtěla společně s Luckou vyzkoušet takzvaný audiopopis tohoto filmu. Lucka v tuhle chvíli bude takovým korektorem a divákem a já se pokusím přiblížit všechno, co se děje na tom plátně, zatímco i naši posluchači uslyší pouze a jenom zvuk. Mohou se na úvod dovolit říct, že to je scéna z filmu Pelíšky, kdy celá rodina sedí u vánočního stromečku, syn, otec, matka sedí v řadě vedle sebe a maminka v tuhle chvíli rozbaluje krabici. Tak snad z mého audiopopisu pochopíte, oč se tam jedná. Tak maminka rozbaluje, syn je otrávený a otec se potutelně usmívá.
2: Skleničky. No, ty už jsme potřebovali jako sůl. Jsou všechny vymlácený.
3: No právě. Všechny jsou vymlácené. To říkáš přesně. Jestli pak jsi všimla něčeho zvláštního na těch skleničkách, Mařenko?
1: Maminka neví?
3: No. Tady totiž přestává veškerá legrace.
1: Otec má skleničku v ruce, rozhlíží se. Syn se usmívá.
3: Tak se dobře dívej, ty posměváčku. Lidunko, co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
1: Lidunka se rozhlíde.
3: Správně, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady.
1: Syn se směje, otec se zarazí.
3: Ty nešklep se. A řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
4: To není náhoda, taky ta slavná Polka, madame Curie Sklodowska, Sklo.
1: Všichni koukají, nechápou.
3: No prostě nerozbitná sklenička.
1: Otec drží skleničku a hází. Pak přichází ta památná věta styly Zázvorkové, že skláři nemají, však víte co, tu jsme raději vystřihli. Lucí, řekněte mi, z toho mého audiopopisu pochopila byste ty scény, které se tam odehrávaly?
5: Já myslím, že určitě na základě toho dialogu v tom filmu a na základě toho, jak jste to popisovala, tak si myslím, že bych si tu scénu určitě dovedla představit. A i se vám to podařilo, že si myslím, že většinou to nezasahovalo do řeči. Samozřejmě já jsem teď ten zvuk toho filmu slyšela poměrně potichu, tak to nedokážu úplně posoudit. Ale myslím, že i když se jednalo opravdu o film, kde je hodně teďka se mluví a jsou tam malý jenom pauzy mezi těmi dialogy, tak se vám to podařilo docela jakoby dobře vměstnat ten popis do těch dialogů.
1: Ještě jsem neřekla, že Simona Stašová měla krásný drdol, ale to už by bylo asi moc. Nicméně za pár minut pustíme ke slovu také vedoucí Tyfloservisu Jihlava, protože mě moc zajímají i ty předsudky. My jsme tady otevřeli hezké téma, že dost často se stává, že v audiopopisech nenajdeme popsané oblečení jednotlivých třeba herců nebo postav. Jak moc třeba na tohle zapomínáme jako všeobecně? Zeptáme se za chvíli. Buďte u toho.

0: Dvořákové.
1: Mými hosty jsou dnes nevědomá Lucie Hanusová, která se věnuje korekturám audiopopisu, a taky Jana Kučová, vedoucí krajského ambulantního střediska Tyfloservis Jihlava. Už přes 30 let tady funguje právě zmiňovaný Tyfloservis
2: Jihlava. Ano, je to tak.
1: A mě by zajímalo, jak je to s těmi předsudky o nevědomých. My jsme tady hovořili o tom oblečení, že ve filmech se často neříká, co má kdo na sobě. Přenášíme si to i do toho běžného života, že máme pocit, že oni to neřeší nevědomí.
2: Ano, je to pořád jeden z předsudků, že vlastně jako nevědomým nezáleží na tom, co mají na sobě, jak jsou oblečený, jakou mají barvu oblečení, protože máme pocit, že to vlastně není potřeba. Ale neuvědomujeme si, že my ty nevědomé vidíme a jim záleží na tom, aby byli viděný hezky, hezky oblečený, sladěný a podobně.
1: Tak možná rada pro veřejnost, když se nám náhodou stane, že potkáme někoho nevědomého, má třeba flek na kabátu, nebo špatně oblečené tričko, nebo třeba i na puse, protože vychází z kavárny, na nose něco. Jak ho taktně upozornit a vlastně, aby jsme se my necítili hloupě, že ho na to upozorňuje?
2: Úplně jednoduše. Přistoupíme k tomu člověku. Když ho třeba známe, může to být třeba soused, tak ho můžeme oslovit i tím jménem a úplně decentně, slušně říct, všimla jsem si, že máte umazaná ústa, pokud nemáte kapesníček, můžu vám podat, utřete si pusu. Nebo i co se týče oblečení, máte třeba na zádech špínu od zdi, někde jste se otřel, můžu vám pomoct to očistit. Každopádně budou rádi, protože si musíme uvědomit, že tak třeba budou chodit půl dne a není to pro nikoho příjemný, když pak doma zjistí, že takhle celý den chodil. Zase to pak směřuje k tomu, že pak mají tendenci jakoby moc mezi ty lidi nevycházet, protože je to samotné trápí, že se tohle stane.
1: Jak správně nabídnout tu pomoc člověku se zrakovým postižením, nejenom teď ten zmiňovaný ubrousek, a možná i to, co vás vlastně nejvíc rozčiluje, jak se ta veřejnost k nevědomým chová. Je pořád něco takového, co vás dokáže takzvaně vytočit, naštvat?
2: Vytočit, neřekla bych úplně vytočit, spíš mi to přijde jakoby trošičku líto, že se i brání té komunikaci s tím nevědomým člověkem. Dost často se stává, že i když jdu s klientem, nacvičujeme nějakou trasu, tak proti člověk, který jde proti nám, se najednou zastaví, zůstane stát, neřekne nic, prostě se zastaví, kouká, čeká, a v ten moment zase i ten člověk nevědomý neví, co se děje, slyší třeba kroky, ty ustanou, takže jakoby se brání té komunikaci. Možná to je z důvodu, že neví, jak s tím člověkem, tak radši, abych něco nepokazil, tak na něj nemluvím, a nebo prostě je mu to nepříjemné, nechce s tím člověkem být v kontaktu. Ale je to prostě jednoduché. Přijdu k tomu člověku, oslovím ho, jak už jsem zmiňovala, pokud ho znám, můžu jménem, když ne, tak prostě ho slovím a nabídnu mu pomoc. Potřebujete pomoc, chcete někam dovést, a sám už ten člověk, který je zrakově postižený, si dokáže i říct, jakým způsobem se vás chytne a podobně. Takže je to strašně jednoduchý. Já vždycky říkám, že nejdůležitější je mluvit, nic víc, komunikovat.
1: Jak moc dnes nevědomým právě usnadní život moderní technologie?
2: Dá se říct, že hodně, ať už to je telefon s hlasovým výstupem, zvládají iPhony ovládat, všechny možné vlastně technologie pomáhají i v domácnostech, máme robotické vysavače, máme spoustu spotřebičů, kteří práci dělají za vás, ale na druhou stranu můžou i škodit. To jsou třeba elektromobily, protože jsou tiché, nevíte, odkud přijíždí, takže přecházení vozovek, orientace ve volném prostoru je daleko stížená. Takže na jednu stranu pomocník, na druhou i docela jako nebezpečná věc.
1: Tyfloservis Jihlava. Jak moc usnadňuje život právě nevědomým a co je vaším úkolem?
2: Tak Tyfloservis Jihlava usnadňuje práci, jak už jsme zmínili, 35 let, což je teda úctyhodné číslo. V té souvislosti bych i strašně ráda zmínila osobnost pana doktora Josefa Cerhy, který vlastně vůbec Tyfloservis založil. Sám byl nevědomý, tyhle služby chyběly, takže v roce 91 založil, stál u zrodu Tyfloservisu, u zrodu metodik, a vlastně do roku 2020 byl jeho ředitelem. A vlastně snažíme se pomáhat nevědomým lidem najít co nejsamostatnější vlastně cestu k životu, aby byli samostatní, nezávislí, mohli si vybudovat rodinný život, pracovní uplatnění. Takže se učí veškeré dovednosti, získávají znalosti právě, aby ten život byl samostatný a v něčem snadnější.
1: Mohou se na Tyfloservis Jihlava obrátit pouze nevědomí lidé nebo i jiní? Zeptám se na to za chvíli.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes jsou mými hosty Jana Kučová, vedoucí krajského ambulantního střediska Tyflo Servis Jihlava, a také Lucie Hanusová, která se věnuje korekturám audiopopisů. Teď se dostáváme k tomu, kdo vlastně může Tyflo Servis Jihlava oslovit. Je to pouze člověk se zrakovým postižením nebo nikoli?
2: Samozřejmě hlavní je to zrakové postižení, ale samozřejmě může být k tomu přidružené i potíže s pohybovým aparátem, sluchové postižení nebo další onemocnění, které toho člověka provází. A protože pracujeme s lidmi od 15 let, tak samozřejmě se na nás můžou obrátit i třeba rodiny takhle vlastně postižených, když to můžu říct, ještě dětí, když ten problém tam nastává nebo nastal, tak samozřejmě i pomůžeme té rodině, tím rodinným příslušníkům se na tu situaci připravit, poradit, odkázat třeba na další organizace a podobně.
1: Dá se říct, jaké kurzy nebo praktickou pomoc zde klienti nejčastěji využívají?
2: Tu praktická pomoc se nejvíce odráží ve využití jednak kompenzačních pomůcek a pak samozřejmě už nácviku různých dovedností, ať už jsou to nácvik třeba té prostorové orientace nebo výuka Brailova bodového písma či nácvik vlastnoručního podpisu. Ale hodně často začínáme i právě s lidmi, kteří potřebují už nějakou dovednost naučit, tak právě s těmi kompenzačními pomůckami, které velmi často tomu člověku ty denní činnosti usnadňují, třeba mluvící hodinky, ukazatel neboli indikátor hladiny, aby člověk nepřelil hrneček a podobně, neopařil se. Takže to jsou takové základní pomůcky, které používají v počátcích.
1: Co vzkázat lidem, kteří pomalu ztrácejí zrak a mají pocit, že už nebudou moci žít ten plnohodnotný život jako doposud?
2: Určitě to nevzdat a obrátit se na nás. Mají na nás kontakt i oční lékaři, i další organizace, takže nebát se na nás obrátit. Děláme službu jak terénní, i ambulantní, protože působíme v celém kraji Vysočina, takže za klienty v 80% dojíždíme, takže jsme schopni i za tím klientem dojet, poradit mu. Můžou třeba nejdřív i telefonicky se s námi skontaktovat před tou osobní návštěvou a určitě jim tu službu poskytneme. Naše služby jsou bezplatné, takže se nemusí bát jakékoliv úhrady a vlastně zpracujeme s klientem od několika třeba týdnů i do několik let, takže je to strašně takové různé.
1: No a stává se vám, že třeba lidé mají strach vás oslovit, protože mají obavu, že to je placená služba?
2: Taky se to stává, protože vlastně celkově, když řeknu pojem sociální služby, tak si pod tím každý představí zpoplatněné sociální služby typu charita nebo různé donášky a podobně, ale my to tak nemáme. My ty služby skutečně máme bezplatné bez ohledu na délku vlastně a četnost setkání s klientem.
1: Možná pojďme ještě přiblížit váš web.
2: My máme jednoduchý web www.tyfloservice.cz.
1: Krása, teď už víme úplně všechno, ale kdybyste mohla posluchačům předat jednu jedinou myšlenku o životě nevědomých, jaká by to byla?
2: Asi určitě to, že jsou nevidomí lidé úplně stejní lidé, jako jsme my všichni okolo. Máme své sny, své přání, chceme mít rodinu, chceme mít práci, máme i starosti stejný, i radosti, takže vůbec je nebrat jako nějakou jinou skupinu, komunikovat s nimi a řekla bych i nebát se jich, protože mi přijde, že se tomu kontaktu lidé často vyhýbají, ale je to z toho důvodu, že třeba mají strach, že by víc uškodili, než pomohli.
1: Lucko, je něco, co byste naopak vzkázala vy?
3: Tak já souhlasím s tím, co už tady bylo řečeno, ale určitě ta myšlenka pro mě je nejdůležitější, je nebát se té komunikace, opravdu s náma komunikovat úplně normálně a zbavit se nějakých těch pocitů strachu. To si myslím, že je nejdůležitější, brát nás jako úplně normální lidi, se kterými se můžou bavit v podstatě o všem.
1: Pojďme ještě přiblížit, kde najdeme Lucii Hanusovou na sociálních sítích. Pokud někomu teď utkvěla ta vaše profese, tak a říká si, jak to funguje v praxi, abych přeci jenom, tak kde vás najdeme, případně kde vás můžou i filmoví tvůrci kontaktovat, mohou se na vás obrátit?
3: Určitě, já mám na Facebooku stránky Filmy trochu jinak, a které můžou zájemci sledovat a tam píšu různé postřehy, třeba o sledování pořadů různých s audiopopisem, občas nějaké recenze, nebo mám tam i rubriku otázky a odpovědi o audiopopisu, kde vysvětlu vlastně, co je audiopopis, co by měl obsahovat, jak mi pomáhá, takže se s tím tématem může kdo o to má zájem určitě obeznámit a zároveň jsem otevřená i komunikaci jako s autory audiopopisů a ráda jim pomůžu třeba při vytváření.
1: Dámy, já moc děkuju za to, že jste dnes byli hosty Dobrého dopoledne, že nám Lucie Hanusová přiblížila, co všechno obnáší korektura audiopopisu a že jsme si také mohli povídat o krajském ambulantním středisku Tyflo Servis Jihlava, které funguje už 35 let, což jak zaznělo od vedoucí tohoto střediska je úctyhodné číslo. Takže děkujeme.
3: Děkuji za pozvání.
1: Tak i Lucie Hanusové, díky moc, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme,
2: naslyšenou.
3: Hezký den.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Havlíčkův Brod chystá demolici domu v Haškových Sadech. V Brtnickém muzeu Josefa Hofmana je nová kolekce sklenic a číší. V Chorvatsku našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou s katamaránem. Odpoledne bude ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je Karel Pěška. Demoliční výměr pro dům v Haškových Sadech v Havlíčkově Brodě nabývá pravomoci. Radnice proto začíná hledat firmu, která budovu poblíž křižovatky Ledečské a Masarykovy ulice zbourá. Samotná demolice by mohla začít v červenci. Podle místostarosty Brodu TOP 09 Libora Honzárka práce usnadní současná uzavírka mostu v Masarykově ulici.
4: Vlastně v té Ledecké křižovatce to není tak úplně hrozný ten provoz tím, že tam opravdu jezdí míň a už neprojíždí vlastně od Kolína směrem na Jihlavu, tak Masarykova ulice je poměrně v klidu. A protože by se bouralo ze strany toho, těch Haškových sadů, tak to by to nebylo nějak omezení.
2: Novou sbírku historického skla vystavuje rodný dům Josefa Hofmana v Brtnici. Pořídila ji Moravská galerie, která muzeum provozuje. V aukci odkoupila kolekci 16 kusů stolního skla, které architekt navrhnul v období kolem první světové války.
5: Vzácný soubor tenkostěného skla bez dekoru pochází ze soukromé rakouské sbírky. Architekt a brtnický rodák Josef Hofmann vytvořili nadčasové návrhy, které se pro moderní interiéry využívají dodnes. Lidé si novou kolekci mohou prohlédnout v rámci stálé výstavy přímo v jeho rodném domě. Terezie Málková, Český rozhlas.
2: Chorvačtí policejní potápěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se srazila s katamaránem. Loď se včera potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu. Další čtyři Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, prohlásil to izraelský ministr obrany Israel Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. To, že Izrael není americko-íránskou dohodou vázaný, uvedl také izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat rovněž ukončení bojů v Libanonu.
6: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Čeští fotbalisté poprvé po dni volna na šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se chystají na druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
7: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
2: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času. Ve večerních a nočních duelech Švédsko přehrálo Tunisko 5-1, Pobřeží Slonoviny vyhrálo nad Ekvádorem 1-0, Nizozemci remizovali s Japonci 2-2 a Německo deklasovalo Curaçao 7-1.
6: Počasí.
2: V Černovicích je teď 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě 15, Moravské Budějovice hlásí 17. Odpoledne čekáme oblačno a objevit se může drobná přeháníka. Postupně začne mraku ubývat a večer už bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Teploty se budou držet mezi 18 a 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku teď opatrně na silnici vedoucí z Velké Býteše do obce Křoví. Havarovalo tam osobní auto, jezdí se jedním pruhem kyvadlově šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání, takže to, co budem hrát, záleží jenom na vás. Zavolejte a přejte si písničku, nebo někomu popřejte k narozeninám nebo k svátku. A jaké telefonní číslo? 22 155 49 99. Taky můžete poslat SMSku, pozor na jiné číslo 90 011 04 a dvakrát pozor, nejdřív musíte napsat slovo píseň, udělat mezeru a potom krátkou vaši zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte na to!
0: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: takhle blondýnka porodí dvojčata a neustále pláče. Sestra se jí ptá, proč brečí, když jsou obě mimina zdravá. A zoufalá blondýna povídá, víte, když já nevím, s kým mám to druhé miminko.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A v této chvíli na telefonu už čeká se svým přáním Miloš Třebíček. Krásný den.
3: Dobrý den, i vám přejeme krásný dobrý den. A my bychom potřebovali zahrát naší kamarádce Janě Najmanové k zítřejším narozeninám písničku Divoký horský tymián od Pavla Žalmana Lohonky a popřát jí hodně zdraví a pohody do dalších let. A to jí přeji Miloš s Vlastou.
2: Já se přidávám taky, všechno nejlepší. A písničku posílám a přeju krásný den.
3: Děkuji, nashledanou.

0: prosím vás, zavolejte si toho dotěrnýho psa. Vždyť já už jsem plná blech. Alíku ke mně, ta paní má blechy.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A další telefonát je z Třebíče, volá paní Jarmila. Krásný dobrý den.
2: Krásný dobrý den, velice vás zdravím, pane Jaroušku. Mám takové zvláštní přání.
0: Ano.
2: Chtěla bych poslat písničku všem moc dobrým lidem,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probíhá.

0: bere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. Mám tady další. Ahoj Jardo, tak jsem se dozvěděl od kamaráda, že bys měl hrát s divnou partou 8. srpna v Petrovicích. Je to pravda a jestli ano, tak se budu moc na tebe a divnou partu těšit a nechal bych zahrát něco od tebe, třeba Jiřínské léto. Díky, pěkný den, k obědu přeje Vašek. Vašku, ano, přesně tak, je to pravda. S divnou partou budeme vystupovat v Petrovicích 8. srpna. No a jsou to ty Petrovice směrem na Štoky, z Jihlavy, je to kousek od Štok. No a jinak je to od 14 hodin, bude tam kouzelník, budeme tam my, budeme tam dělat různé soutěže a pak je tam bude ještě hrát kapela o 19 hodin Pohoda Dřez, takže přijďte a taky to bude moderovat Milan Řezníček. Takže Jiřínské léto mám nachystané, posílám

0: Fredo, řekni for.
1: Františku, ten nový nápadník naší dcery nás přijde dnes požádat o její ruku, jo? Takže stačí, když mu řekneš ano. Není třeba, abys mu v slzách líbal ruce a oslovoval ho náš spasitel jako posledně.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A už tady mám další přání. Ahoj, Jardo, hoď nám do práce, prosím, naše oblíbené kabáty a písničku Malá dáma. Děkujeme moc a pěkný den přeje Jarda a jeho kolektiv z práce.

0: pod oknem porodnice volá manžel na ženu. Co se nám narodilo? Je to kluk? No a na koho se podobá? Hele, toho neznáš.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: Písničky na vaše přání, mám tady další. Dobrý den, chtěla bych zahrát mému bratrancovi Víťovi Čechovi k dnešnímu svátku. Milý Víťo, přeju ti všechno nejlepší a hlavně hodně pohody doma i v práci, a to ti přeje sestřenka Lucka. A vybrala jsem tvoji oblíbenou písničku od Evy Farné a Miráje. Vzpomeneš si? Já si vzpomínám, že písnička se jmenuje Vzpomeneš si. Mám ji nachystanou a přeji taky všechno nejlepší.

0: Veverka najde 3 oříšky, rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý, vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí a vypadnou diamantové šaty.
1: Jejda, mane, to není možný, já se kvůli ty pitomý pohádce ani nenajím.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A je tady další přání. Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají písničku Panenka z kouta od Marcela z Moška a mnohokrát děkuji. Verča z Pelhřimova.

0: Pepíček si přinese do školy takový ten lehtivý časopis, přistihne ho paní učitelka, zabaví mu ho a říká: tak Pepíčku, a zítra tady chci vidět tvoje rodiče. A paní učitelko, proč až zítra? Stačí, když si nalistujete stranu 8 a 9.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká Jana z Bystřice nad Perštejnem. Krásný den. Janičko, jste tam? Tak Janička tam není, ale chtěla zahrát písničku Jo, třešně zrály od Valdemara Matušky. S radostí posílám.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A mám tady další přáníčka, jedno splním, druhé nesplním. Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Panenku z Kouta. Mnohokrát děkuji, Verča z Pelřimova. Tak před chvilkou to Marcel z Možek zpíval, tak doufám, že jste poslouchali. No a druhé přání. Dobrý den, chtěl bych poprosit zahrát k zítřejšímu svátku paní učitelce Zdeňce Báčové do Havlíčkova Brodu. Chtěl bych vám popřát všechno nejlepší k svátku. Moc děkuji za vaši úžasnou podporu, kterou mi dáváte už od roku 2017. Příští rok to bude už 10 let, co se známe, a já mám obrovské štěstí, že se vás mohl poznat. Takový skvělý učitelé se rodí jen jednou za život. Vybral jsem písničku od Hanky Zagorové, Já nemám strach, tak snad se vám bude líbit. Mějte se krásně a to vám přeje váš bývalý student Tomáš Klofáč.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání, mám tady další přáníčko a taky vtípek posílá Jarek z Třeště. Víte, jak se pozná ideální manžel? Najde milence u ženy v ložnici a řekne, klidně pokračujte, já zatím postavím na kávu. No a jak se pozná ideální milenec? No i když po tomhletom incidentu dokáže pokračovat. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny posluchače zase jednu pamětnickou písničku U Kokořína. V roce 65 naspívali Milan Chladil a Jaromír Majer. Děkuji, Jarek z Třeště, je to tady.

0: obchodě zkouší boty. Prodavač: tak co říkáte, co tyhle, budou dobrý? No, zdají se mi jako trochu těsné. No tak zkuste povytáhnout jazyk. No pořád se mi zdají trochu těsné.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, a mám tady další přáníčko. Jardo, prosím tě, dej mi tam písničku od Pavla Bobka. O, Ruby, nechtěj mi lásku brát, máš to tady.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání, a mám tady poslední přání. Ne všechny splním, takže třeba tady ahoj Jardo, pust mi tam slzu a její písničku Katarze, díky Pája, nebo tady píše Sylvie z Prahy, že by chtěla zahrát Evu Farnou. Hráli jsme před chvilkou, doufám, že si poslouchala. A nebo tady balím kufry do Františkových lázní, tak bych prosil zahrát písničku O městě, o kterém zpívá skupina Mandraže, anebo tady ahoj Jardo, chtěl bych zahrát všem Vítkům k dnešnímu svátku a vybral jsem písničku od Helenky Vondráčkové Archiméde. Díky moc, to posílá všem Luboš z Humpolce. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: Haly, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Krajští zastupitelé se přeli o budoucnost akčního plánu k dostavbě Dukovan. Premiér Babiš přivítal dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Fotbalisté FC Vysočina zahajují přípravu na novou sezónu. Odpoledne bude ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je Karol Pěška. Podle kraje Vysočina zatím není jasné, kolik a kde bude potřeba postavit ubytovací kapacity kvůli připravované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Akční plán, který loni na podzim schválili krajští zastupitelé a tehdejší vláda, přitom mluvil o potřebě až 3000 nových bytů. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO teď zvažuje revokaci plánu, tedy jeho zrušení nebo jeho změnu. To v regionu vyvolalo nejistotu a nesouhlas.
4: Krajští zastupitelé proto dnes skoro hodinu řešili přístup kraje ke strategickému dokumentu.
5: V území v tuto chvíli panuje velká nespokojenost s tím, že vnímají to vyjádření pana vicepremiéra jako zpochybnění toho našeho akčního plánu.
4: Uvedl opoziční zastupitel z ODS Vítězslav Šerek. Náměstek hejtmana Jiří Pokorný z ANO tvrdí, že kraj své dosavadní závazky plní a investuje například do škol a zdravotnictví.
6: Dneska nedokážu postavit v každé obci dostatečnou kapacitu vodovodů, kanalizací a čističe, když nevím, kde ty lidi budou.
4: Akční plán počítá s investicemi za celkem 15 miliard korun. František Jirků, Český rozhlas.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Upozornil ovšem, že země zatím dokument nepodepsali. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle NKÚ je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
3: Sport.
2: Jihlavským fotbalistům dnes začíná příprava na novou druholigovou sezónu. Nastoupí do ní bez 4 hráčů. Klub opustili obránce Dominik Farka a záložníci Matyáš Miška, Adam Pešek a Mavis Adamin Ogiomade. U mužstva bude naopak pokračovat hlavní trenér Marek Nikl, který ho vede od konce března. První přípravné utkání Vysočina odehraje v pátek v Rosovicích u Prahy proti Viktorii Žižkov.
3: Počasí.
2: V Telči nebo Počátkách je teď 15 stupňů, v Dukovanech 18. Odpoledne čekáme oblačno a objevit se může drobná přeháníka. Postupně začne mraku ubývat a večer už bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Teploty se budou držet mezi 18 a 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Havlíčkově Brodě v Horní ulici se osobní auto střetlo s chodcem. Probíhá vyšetřování nehody, na místě jsou policisté. Buďte tam velmi opatrní, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbein kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no, protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, které člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásné.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl, ještě to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda do dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být Liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlické hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani toho. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box, ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru. Jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej. Jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo? O týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce. Takže vlastně

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se
3: jo,
2: dva měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda,

0: že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako, který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát. Jo? A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
1: Je to takový optimistický odhad.
0: Jo.
1: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
0: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo, opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
1: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
0: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
0: Jednoduše.
1: Jednoduše?
0: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
1: To je neuvěřitelný.
0: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátý horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: Anželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale a tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka spíš, jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčkův Brod loni hospodařil s menším schodkem, než očekával. Velké Meziříčí nainstalovalo sloupky, které zamezí vjezdu aut do centra města. V kabině plachetnice, která se v Chorvatsku srazila s katamaránem, se našlo tělo pohřešovaného člena české posádky. Zítra čekejte nejdříve slunečno, během dne přibude oblačnosti teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karel Pěška. S deficitem téměř 26 milionů korun skončilo loňské hospodaření Havlíčkova Brodu. Původně přitom radnice počítala se schodkem až 80 milionů. Mezi největší investice roku 2025 patřily rekonstrukce Havlíčkovy ulice nebo stavby v základních školách Konečná a v Sadech.
2: Havlíčkův Brod dlouhodobě hospodaří bez dluhu. Schodek pokrývá z vlastních úspor. Úvěr nebude podle vedení města potřeba ani v příštím roce, protože radnice finanční rezervy stále má. Nutnost půjčky se může nicméně objevit za několik let, kdyby měla začít výstavba nového bazénu. Ta podle předběžných odhadů může vyjít až na 500 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Vjezd na náměstí ve Velkém Meziříčí budou regulovat zasouvací sloupky. Radnice je nechala nainstalovat do všech příjezdových ulic. Chce tím omezit vjezd, hlavně během kulturních akcí, uvedl bezpartijní místostarosta Martin Kaman.
3: Ale aby bylo možné vyjet ven například pro obyvatele nebo pro provozovatele, tak tady je tenhle ten semafor. Jakmile najedete do blízkosti toho sloupku, zadetekují vás, sloupek se spustí dolů a můžete vyjet ven.
0: Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice, údajně kvůli poranění páteře.
4: Moramo sagledat sve činjenice i
5: široko. Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušić z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů, a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: Prohra s Dánskem zkomplikovala v Jihlavě českým volejbalistům cestu do semifinále letošního ročníku Evropské ligy. V horácké aréně Češi Dánům podlehli v tiebreaku 2-3 na sety. Tým v obou zápasech vedl jako kapitán jihlavský rodák Patrik Indra, který utkání zhodnotil v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
6: Dánové ukázali svoji kvalitu, mají tam spoustu zkušených hráčů z výborných evropských lig. Teďka máme den volna a od úterý se začínáme připravovat na další turnaj, kdy ve čtvrtek odlítáme do Gruzie a odehráme tam sobotu a v neděli další 2 utkání proti Gruzii a Španělsku. Počasí.
0: V Novém Rychnově je právě 15 stupňů, v Jihlavě nebo náměšti nad Oslavou 17. V noci teploty se stoupí až k 7 stupňům. Zítřek přinese zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne čekáme oblačno až skoro zataženo a k večeru se může objevit občasný déšť. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 z Pomalté mezi 75. a 66. kilometrem ve směru na Prahu. Cestáři tam provádějí údržbu a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Nehody teď nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pro vás dost možná běžné pondělí, pro mě zásadní den. Vůbec poprvé vám od mikrofonu přeje dobré odpoledne Petr Janáček. Těší mě a jsem moc rád, že se budeme společně potkávat právě na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. V našich prvních společných minutách bude řeč o české fotbalové reprezentaci, která se v Texasu připravuje na druhý zápas na mistrovství světa. Ve čtvrtek národní tým nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice a i podle obránce Jaroslava Zeleného musí utkání bezpodmínečně zvládnout. Detaily přidáme za chvíli. Tak vám přeju dobrý den, pohodový poslech a hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde nám 8 minut po 14. hodině popřál dobré odpoledne Marek Ztracený, to se mi líbí.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: A nám se líbí fotbal, čeští hráči se na mistrovství světa chystají na druhý zápas ve skupině, zítra odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek nastoupí proti Jihoafrické republice. Na dost možná klíčové utkání se připravuje i obránce Jaroslav Zelený, který úvodní duel s Jihokorejci odehrál celý.
2: V porovnání s generálkou v New Jersey proti Guatemala na levém kraji obrany místo Davida Juráska nastoupí Jaroslav Zelený.
3: Já jsem byl překvapený, protože tak nějak to vypadalo, že ta sestava, která hrála proti té Guatemale, tak třeba bude hrát první zápas, ale v tom fotbale jako to je jeden den tak a druhý den onak, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem nastoupil. To potom prostě celý zkazilo to, že jsem byl namočený do té situace, vlastně, která předcházela tomu druhému gólu. Kdybychom aspoň uhráli ten jeden bod, tak ten pocit by byl daleko lepší.
4: Vrátil se k porážce 1-2 s Jižní Koreou Jaroslav Zelený, který v 80. minutě neuhlídal nabíhajícího Hwang In-poma a ten nahrál spoluhráči na rozhodující gól. Od neděle už se Češi naplno připravují na Jihoafričany. Ti vstoupili do šampionátu porážkou 0-2 na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem.
3: Myslím si, že ta hra možná bude trošičku fyzičtější. Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
4: Uvědomuje si Jaroslav Zelený před čtvrtečním zápasem, který bude hostit stadion v Atlantě pro zhruba 75 tisíc fanoušků. Do úterý se národní tým bude chystat na své základně v Mansfieldu, kde je podle Zeleného podobně jako v mexické Guadalajaře specifický trávník.
3: Určitě je to jiný než třeba trávníky, co máme v Česku. Ono to vypadá jak na greenu, na golfovém hřišti. Nemůžu si stěžovat, je to super rovný, jako ty plochy jsou skvěle připravený, takže já jsem extrémně šťastný, no, že máme takovýhle plochy k mání.
4: Pochvaluje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Utkání Česko-Jihoafrická republika se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Mějte dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Teď jsme si hráli Modern Talking a za chvíli třeba Petr Bende zaspívá písničku Láska. Jen pár minut od Bohumína funguje systém, o kterém se v Česku vášnivě diskutuje. Vyrazili jsme proto zjistit, jak si v Polsku 8 měsíců po zavedení zákazníci zvykli na zálohování PET lahví a plechovek. Reportáž z místa vám nabídneme už za chvilku.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Na Vysočinu míří prezident České republiky Petr Pavel. Jak se na jeho návštěvu připravují v osové bytýšce, to uslyšíte zítra ráno. No a vzhledem k tomu, že nás ke konci týdne čeká tropické počasí, zaměříme se na kvalitu vody na přírodních koupalištích.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude 14:30, mějte dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Polští zákazníci si na nový systém zálohování PET lahví a plechovek rychle zvykli. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to i v obchodech těsně za hranicemi s Českem. Zatímco u nás se proti tomu bouří obce, které hájí třídění ve Slezském příhraničí, jsou vratné automaty už běžnou součástí nákupů. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je doličána kaucia.
1: Je napsána na tady je přímo ta kauce napsána.
2: Je to je doličána do ceny napoju.
1: Už rozumím. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. Tady je opravdu označené, že to jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Že by odziskat ty peníze.
1: Tak, takže do těch kontejnerů to nedáváte?
2: Ne. Nebo tak, no, všechno by to bylo ztráty peníze. No.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Codzień mieszkamy w Holandii, to jest normalne, bo my mamy je wszędzie w sklepach.
1: Kaša je na nákupech s manželem z Holandska, kde žijí a teď jsou na návštěvě u polských rodičů. Systém vratných obalů dobře zná a vyhovuje jí.
4: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, nie?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
4: Musí kierovnička přijít, otvořit ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování. Jedním z hlavních negativních důsledků zavedení tohoto systému by mohlo být navýšení poplatku za odpady. Pokud totiž obce přijdou o výnos z PET lahví, zvýší se jim náklady a budou muset buď zaplatit více ze svého rozpočtu, a nebo zvýšit poplatky pro občany.
1: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Z Bohumína zpátky k nám na Vysočinu. I když v cestování budeme pokračovat, více než 1000 kilometrů na kole napříč Českem projeli amatérští cyklisté na podporu domácí hospicové péče. O jejich jízdě na tandemovém kole uslyšíte v dnešním příběhu z Vysočiny už za malou chvíli. Teď od nás Věra Špinarová a já přeju dobré odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, na hodinách krátce po půl třetí přejeme dobré odpoledne.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V uplynulých 8 dnech a 8 hodinách projížděl Českou republikou peleton cyklistů, kteří chtějí podpořit hospicovou péči. Akce 8 dní pro paliativu pomůže 8 různým zařízením s domácí péčí v závěru života a ulehčit rodinám, které si tímto obdobím procházejí. Zakladatel spolku Domestici Martin Souček jede na tandemovém kole každou etapu s jedním hrdinou a my jsme byli u dojezdu jednoho z hrdinů ve Žďáře nad Sázavou.
2: Já jsem vás teď viděla přijíždět na tandemovém kole s Martinem. Vy jste taky Martin.
3: Já jsem Vondráček.
2: Právě se spustil poměrně nepříjemný déšť. Dneska máte za sebou asi tu nejtěžší etapu. Jak se vám jelo?
3: No, místama byly nějaké osobní krize, ale furt jsem to v sobě tak nějak zlomil a když to je pro dobrou věc, tak jsem nemohl přestat. Takže jsme to nějak s Martinem zvládli a jsme tady.
2: To tandemové kolo určitě pomáhá. Když jeden nemůže, tak ten druhý zabere víc. Nebo musí makat oba.
3: Musí makat oba. A není to tak, že já bych přestal šlapat a Martin šlapal, takže nohama musí kroutit oba. Ale za mě to byla podpora, že jsem přece měl toho člověka, který nechce přestat a já jsem tím pádem taky nechtěl přestat. Takže spíš ta psychická podpora to byla pro mě. Dnešní den my jsme začínali vlastně v Brně a já jsem jel tady do Žďáru nad Sázavou, protože se o nás starala služba ze Žďáru nad Sázavou. A ráno bylo tak jako pod mrakem, ale bylo takový příjemný počasí za mě. Místy nás teda zasáhly 2 přeháňky, ale ani co bychom nezvládli, takže jsme to zvládli. A jsme tady.
4: Loni se svým tátou rozloučili 2 bratři, Honza a Martin z Velkého Meziříčí. Na kole měli jet oba, ale Honza onemocnil. Martin cestu zvládl za oba 2.
2: Proč jedete 8 dní pro paliativu?
3: Kvůli tomu, že vlastně jak Martin Souček jede tu akci, tak si vybral hospic ve Žďáře nad Sázavou svaté Barborky, který nám pomáhal se starat o mého taťku, který loni na začátku roku odešel. Proč to dělám je, že bych chtěl zaprvé podpořit ten hospic, protože si myslím, že jim to může něco přinést. Další důvod je, že bych chtěl, aby ti lidi, kteří můžou potřebovat tady tu službu, aby se toho nebáli. Chci tím říct, že je to velká pomoc, když ten, a je to strašně hezký, i když náročný pro tu rodinu, když ten člověk může odejít doma. A bez pomoci tady té paliativní péče by to nešlo.
5: Tak chci ukázat na tady toho borce Martina, který se mnou přijel z Brna 100 km na dvojkole, aby poděkoval hospici svaté Barborky, že před rokem a kousíček pomohli dopečovat tatínka jejich Pavla. To je ten celý náš příběh, který se odehrává každý den. A vy jste jako toho součástí.
2: A jak jste se nakontaktovali na Martina Součka, na Domestiky?
3: Nás oslovili právě z hospicu Barborky, že je oslovil Martin Souček, že pořádají tu akci. A mě, když přišla ta nabídka, tak jsem ani minutu neváhal a okamžitě jsem řekl, že do toho jdu, protože to pro mě má smysl. Vlastně vždycky je vybrané 8 těch, jak Martin nazývá hrdinu, i když já se tak teda nepřijdu, ale každou tu etapu jede ten člověk, který se staral o tu osobu, kterou ošetřovala ta hospicová péče, do které se zrovna dojíždí.
2: Vy máte ještě bratra?
3: Brácha je vlastně o 2 roky starší než já, mě je 21, brácha Honza tomu je 23. Šli jsme do toho spolu, protože myslím, že na tady tu službu máme stejný názor, že je potřeba to propagovat, protože fakt jako ti lidi si myslím, že z toho dost bojí, ale vlastně není čeho, protože ta paliativní péče dokáže velmi pomoct. Ten odchod
2: ulehčit,
3: tak to je správný slovo.
2: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Domov pro seniory ve Ždírci slaví 100 let své existence. V roce 1926 to byl sirotčinec, který založili dvě řádové sestry. Zavzpomínáme na ně s jejich příbuznou. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na setkání skautů a trampů ve Foglarově Zlaté zátoce.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: I ve 3:15 ladíte Český rozhlas Vysočina, tohle byli Hard, přejeme dobré odpoledne.
1: Počasí.
0: Máme tu pondělí, jsme na startu nového týdne a tak se pojďme podívat, co nám v příštích dnech nadělí příroda. Na telefonu je Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to u nás v kraji momentálně vypadá a jaké údaje hlásí teploměry právě v tuto chvíli?
2: Oblačnost už se začíná alespoň pomalinku trochu více rozpadat, takže modrých míst na obloze přibývá, převažuje tedy oblačná obloha, srážky se žádné nevyskytují, teploty jsou aktuálně nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia, ty nejvyšší polohy kolem 14 a vítr fouká mírný ze západních směrů.
0: Takové je tedy aktuální počasí s datem 15. června. Na co se máme na Vysočině připravit během dnešního večera a jaká nás čeká noc?
2: Ta oblačnost se dál postupně a pozvolna směrem k večeru bude rozpouštět, alespoň částečně, takže v noci už by pak mělo převažovat polojasno, případně až skoro jasno, ale občas i v těch nočních hodinách se může objevit, ale dejme tomu jenom na přechodnou dobu, i trošku více oblačnosti. Teploty by měly klesat, nejnižší noční mezi 10 až 7 stupňů, vítr slabý západních směrů.
0: Když se podíváme o kousek dál, jak na tom bude zítřek, tedy úterý? Můžeme se těšit na nějaké oteplení? Přeci jen teď bylo venku vcelku chladno.
2: Zítřek bude mít ty teploty odpoledne vyšší než dnešní den, 21 až 24 stupňů by měly být maximální teploty zítra. Ráno bude ještě převažovat skoro jasno, ale může se objevit ta zvětšená oblačnost, no a už v průběhu dopoledne postupně většinou polojasno, takže pomalinku té oblačnosti bude přibývat, odpoledne potom ještě přibývání větší oblačnosti, postupně oblačno až skoro zataženo, ona může být ale i částečně průsvitná, no a potom zhruba někdy k večeru a během večerní hodin se zítra může na nějaké části území objevit občasný déšť nebo přehánky. Vítr zítra mírný západní až severozápadní.
0: To jsou pro tuto chvíli kompletní informace o počasí přímo z první ruky. To byla meteoroložka Jitka Kučerová. Já vám moc děkuji za přehled pro náš kraj a přeji vám klidný zbytek odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tolik tedy aktuální předpověď, vy s námi ale zůstávejte dál, protože už za pár minut nás čeká dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, které bude patřit vzácným alergiím. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Jsem...

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: písničky, které nestárnou. Ty
1: se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Vláda odsouhlasila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Žďár zmodernizuje kotelnu a plně převezme zásobování teplem. Jihlavským fotbalistům začíná příprava na novou sezónu. Zítra čekejte nejdříve slunečno, během dne přibude oblačnosti, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karel Pěška. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Kabinet chce podle ministra Klempíře od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu.
5: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
4: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle ministra Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Ředitelé televize a rozhlasu se změnou nesouhlasí. Teplem bude Žďár nad Sázavou nově zásobovat zmodernizovaná kotelna na Libušíně. Za rekonstrukci město zaplatí 215 milionů korun. Distribuci tepla ve Žďáře zatím zajišťuje soukromá strojírenská firma. Po dokončení prací na přelomu let 2027 a 2028 už ale bude mít dodávky pod kontrolou město. V zařízení na Libušíně budou 3 plynové kotle, 2 kogenerační jednotky a elektrokotel. Více dodává místostarosta z KDU-ČSL Rostislav Dvořák.
6: My jsme chtěli, aby samozřejmě ta kotelna byla moderní a hlavně, aby jsme nebyli nějakým způsobem fixovaní nebo vázaní na Žďas, protože Žďas má cizího vlastníka.
4: V příštích letech by městem vlastněná firma měla za 1,5 miliardy korun postavit i teplárnu na komunální odpad a biomasu. Demoliční výměr pro dům v Haškových Sadech v Havlíčkově Brodě nabývá pravomoci. Radnice proto začíná hledat firmu, která budovu poblíž křižovatky Ledečské a Masarykovy ulice zbourá. Samotná demolice by mohla začít v červenci. Podle místostarosty Brodu Stop 09 Libora Honzárka práce usnadní současná uzavírka mostu v Masarykově ulici.
7: Vlastně v té Ledecké křižovatce to není tak úplně hrozný ten provoz tím, že tam opravdu jezdí míň, že neprojíždí vlastně od Kolína směrem na Jihlavu, tak Masarykova ulice je poměrně v klidu. A protože by se bouralo ze strany toho těch Haškových sadů, tak by to nebylo nějak omezení.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Upozornil ovšem, že země zatím dokument nepodepsali. Doufá nicméně, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Jihlavským fotbalistům dnes začíná příprava na novou druholigovou sezónu. Nastoupí do ní bez 4 hráčů. Klub opustili obránce Dominik Farka a záložníci Matyáš Miška, Adam Pešek a Mavis Amadin Ogiomade. U mužstva bude naopak pokračovat hlavní trenér Marek Nikl, který ho vede od konce března. První přípravné utkání Vysočina odehraje v pátek v Rosovicích u Prahy proti Viktorii Žižkov.
0: počasí.
4: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Hubenově je právě 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. V noci teploty se stoupí až k 7 stupňům. Zítřek přinese zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne čekáme oblačno až skoro zataženo a k večeru se může objevit občasný déšť. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Velký pozor teď musíte dát na D1 na 101. kilometru ve směru na Brno. Střetlo se tam nákladní vozidlo a 3 osobní. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Připravte se raději i na možné zdržení. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Dobré odpoledne na Českém rozhlasu Vysočina. Jeden z nejstarších kamenných mostů na Moravě se nachází v Jezdovicích na Jihlavsku. Díky své architektuře si zaslouží velkou pozornost i dnes. Jela se tam podívat i Adéla Zachová, náš regionální stopař, a právě ona se za chvíli přihlásí přímo z místa. Lucie Bílá a Josef Vojtek, Zítřejší ráno, to je písnička, kterou vám chvilku po 15. hodině posílá Petr Janáček.
0: Dobré odpoledne. Českým rozhlasem Vysočina.

0: pro zdraví.
1: Jak velké je riziko, že budeme mít v létě průjem z nevhodně připraveného jídla?
2: V létě bude riziko větší než v chladnějších obdobích. Vyšší teploty urychlují množení bakterií, některá jídla se mohou kazit poměrně rychle a je na místě být při jejich konzumaci opatrnější. Týká se to mléčných výrobků, různých krémů, majonézy, vajíček, masa, pokud není dostatečně tepelně upravené. Opatrní a důslední bychom měli být už při přípravě a potom také při uchovávání. Zavčas dát třeba nedojedenou porci do ledničky. A někdy si i rozmyslet, co koupím u stánku, pokud se mi úplně nezdá, že prodejci dostatečně hlídají bezpečnost.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český

0: Vysočinu míří prezident České republiky Petr Pavel. Jak se na jeho návštěvu připravují v osové bytýšce, to uslyšíte zítra ráno. No a vzhledem k tomu, že nás ke konci týdne čeká tropické počasí, zaměříme se na kvalitu vody na přírodních koupalištích.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Salsa a Celeste Buckingham na Českém rozhlasu Vysočina 20 minut po 15. hodince.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Jezdovicích na Jihlavsku se nachází jeden z nejstarších kamenných mostů. Dodnes patří k jedné z nejvýraznějších památek obce. My se teď podíváme právě tam s naším regionálním stopařem Adelou Zachovou. Tu už teď vítám ve vysílání a rovnou se zeptám, mohla bys nám most více přiblížit?
2: Dobré odpoledne, já teď momentálně stojím na kamenném mostě přímo v Jezdovicích a narazila jsem tady na dvě části obce, které odděluje Třešský potok a spojují je kamenné mosty z 19. století. Tím prvním je jednoobloukový most zvaný Šlajsna, který tvoří součást hráze Velkého rybníka. Druhý, tříobloukový, stojí o něco níže po proudu a patří mezi nejstarší mosty svého druhu na Moravě.
0: No teď už víme, že mosty jsou v Jezdovicích dokonce dva. Adélo, jak přesně vypadají?
2: Tříobloukový most, který teda leží níže po proudu, což už jsem zmiňovala, měří 14 metrů na délku a 5 metrů na šířku. Klenby jsou vyzděné z uších štípaných kamenů. Postranní zítky jsou vysoké 90 cm a jsou přikryté žulovými pláty. Most je odvodňován dvěma postranními otvory a v současné době mostovku tvoří žulové kostky. Most býval omítnutý, ale teď je překrytý špricem. No a ten druhý jednooubloukový most, zvaný Šlajsna, je dlouhý 8 metrů a široký 4,5 metru. A kdo tyto stavby postavil, se bohužel neví.
0: Určitě nejenom mě, ale i ostatním posluchače by zajímalo, můžeme kromě mostů v Jezdovicích najít i další zajímavá místa?
2: Ano, určitě. Lidé si tu například mohou projít naučnou stezku do Národní přírodní rezervace Velký Špičák, která vede právě přes kamenný most, anebo se třeba mohou podívat i na jezdovické rašeliniště.
0: Skvělá zpráva. Z Jezdovic na Jihlavsku se nám přihlásil regionální stopař Adela Zachová. Áďo, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina skupina ABBA v kalendářích 15. června a jestli pak víte, jakého spolupatrona země české si právě dnes připomínáme. Prozradí nám to Miroslav Marek v dnešním vydání rubriky Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Dnes si připomínáme spolupatrona země české. Ano, je svatého Víta. Legenda praví, že šlo o malého chlapce, kterého umučili, protože byl pokřtěn a pak se odmítl podvolit přání svého otce a Říma, které znělo zřekni se svého křesťanského vyznání. No, my se ale posuňme o pár staletí dál. Bude nás pro tentokrát tenhle den zajímat z pohledu staročeských pranostik. Předkové současným zemědělcům jejich prostřednictvím vzkazují třeba toto. Nenasázíš-li zelí do svatého Víta, bude zelnice byta. Je tedy na zelí nejvyšší čas. Podle pranostikáře by také měla platit tahle předpověď. Mnoho dešťů, tedy na vodu, čekej od svatého Víta k Janu. Naopak bylo-li hezky, říkávalo se pohoda na svatého Víta, to dobrota žita. A ještě jedna pranostikářová zajímavost. Naši pradědové, kteří měli v přírodě lecos odpozorováno, věděli, řečeno jejich poetikou, že svatý Vít bere ptákům píšťalky. Ještě jinak řečeno, na svatého Víta písnička odlítá. A opravdu, teď kolem půlky června značně ubývá jásavých zvuků ptactva, jejich trilkování a švitoření. Prostě končí ptačí námluvy. Všimněte si toho. No a zítra, jak to kdysi pekaři neměli vůbec jednoduché.
1: Bejvávalo.

Že zas dva cúbky mám.

0: A Studánko Stříbrná na Českém rozhlasu Vysočina. Petr Janáček přeje dobré odpoledne. Dokud zrají jahody, je potřeba je jíst, a to ve všech podobách. Ostatně dokážeme si to už za pár minut dnešním receptem Dáši Kubíkové.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jardo, řekni for.
1: For, říkáš, tak tady mám zase jeden od doktora, takový trošku černý humor. Prosím vás, pane doktore, je pravda, že mě budou operovat studenti, praktikanti? No ano, to je pravda, ano. No a co, když se jim to nepovede? A co, když umřu? No tak to dostanou pětku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dochází do tvých snů, má lásko, zpíval Václav Neckář. Nádherná písnička, chvilku po 3/4 na 4. Pojďme si dát něco dobrého na zub.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Rychlý drobenkový koláč s čerstvým ovocem si můžeme upéct kdykoliv. Ten dnešní si ale vylepšíme ještě jednou vrstvou, která podtrhne chuť jahod. Pudinkem.
2: Jahody, úžasné ovoce, puding, výborná dobrota, koláč, není nic lepšího. Pojďme to tedy zkusit dát všechno dohromady. Vezmeme půlku másla, 150 gramů cukru a 300 gramů polohrubé mouky. Přidáme jedno vajíčko a prsty vytvoříme drobenku. Pak uvaříme jahodový puding podle návodu na obalu, klasicky 0,5 litru mléka, 2 lžíce cukru a vylepšíme jedním vanilkovým cukrem. Nachystáme si kulatou koláčovou formu nebo malý plech, vymažeme a vysypeme hrubou moukou nebo krupicí a vyložíme asi 2/3 drobenkového těsta. Na něj pak rozetřeme hotový jahodový puding a na ten poskládáme tolik jahod, kolik se na koláč vejde. Já bych tedy rozhodně nešetřila. Zasypeme zbylou drobenkou a upečeme. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů a pečeme asi 30 minut. Necháme vychladnout a je hotovo. Dejte si a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda schválila zrušení poplatků České televize a rozhlasu, dá ze státního rozpočtu o 1 400 000 000 méně. Policisté hledají svědky letecké nehody v Havlíčkově Brodě. V Brtnickém muzeu Josefa Hofmana je nová kolekce sklenic a číší. Zítra bude zpočátku svítit slunce, postupně přibude mraků, teploty do 24 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 000 000 000 korun méně, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by měly příjmy klesnout meziročně asi o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, uvádí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, zaběhaný, není zastaralý. Má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád ten nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Svědky nehody letadla z neděle 31. května hledají havlíčkobrodští policisté. Pilot bez motorového kluzáku nezvládl přistání, v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě zavadil o elektrické dráty a následně havaroval. Při pádu poničil také ukazatel čerpací stanice. Kriminalisté případ prošetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V souvislosti s tím hledají svědky havárie, případně ty, kteří mají k dispozici její záznam. Obracet se můžou na linku 158. Novou sbírku historického skla vystavuje rodný dům Josefa Hofmana v Brtnici. Pořídila ji Moravská galerie, která muzeum provozuje. V aukci odkoupila kolekci 16 kusů stolního skla, které architekt navrhnul v období kolem první světové války.
3: Vzácný soubor tenkostěného skla bez dekoru pochází ze soukromé rakouské sbírky. Architekt a brtnický rodák Josef Hofmann vytvořili nadčasové návrhy, které se pro moderní interiéry využívají dodnes. Lidé si novou kolekci mohou prohlédnout v rámci stálé výstavy přímo v jeho rodném domě. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: O mistrovi basketbalové národní ligy poprvé od roku 2003 rozhodne až 7. zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka dnes nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin. Počasí. V noci teploty se stoupí až k 7 stupňům, zítřek přinese zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne pak oblačno až skoro zataženo, k večeru se může objevit občasný déšť. Teploty zítra 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku se jezdí pouze jedním pruhem v obci Jedouchov, odklízejí tam střed osobního auta s nákladním a nákladní auto a tři osobní bourala na 101. kilometru dálnice D1 na Brno, tam by je neprůjezdný pravý pruh šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí. Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší. Ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Jo, to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě je to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
6: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
7: Vypadáte prostě. Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
8: A co, přijel jsem ze Skotska.
7: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
8: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
7: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
8: Ale se Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
8: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
7: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
5: Nebo padat.
8: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
7: Jo.
8: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
9: Ano, já jsem Karel.
8: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
9: No tak to už vůbec ne teda.
8: No tak děvče, no.
9: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
8: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
9: Ano.
8: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
9: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No to, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to takhle jdu taky radši zvolím.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Mě by to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači, Humor mezera A, Humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
3: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
2: Ani Star Dance.
3: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o kterém jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
2: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
3: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona, třeba na Thriller.
2: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
3: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
2: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petra Blonského taky, ahoj Petře.
3: Ahoj Ondro, zdravím.
4: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
2: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
5: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
2: No dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
5: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
2: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
5: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
2: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
6: Krásné, a Peťo, já vás pozdravím.
3: Hezké odpoledne.
6: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau, Peťo.
3: Děkuju.
6: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
2: Ačko, myslel jsem
3: tak
2: si
3: jo,
2: to.
3: Tak děkujeme. Jo,
2: máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
7: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
3: Děkuju.
7: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně, to by mělo být pokračování.
2: Dobře,
7: toho
2: máte to správně.
7: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
3: Nashledanou.
2: Krásný den, dobrý den i vám.
8: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
8: Máme ještě jeden dotaz, kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio. Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
2: Tak
8: to, vlastně?
2: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte. Jo?
8: Aha, dobře, děkuji.
2: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník, scénka taneční.
3: Tak to je výborný.
2: To je bezva.
9: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
10: Jasný.
9: Jo? Čili já jako sedím, jo?
10: Jo.
11: Smím prosit.
9: Cože, co?
11: Smím prosit.
9: Co jsem?
11: Smím prosit.
9: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se
11: aha, mě, jo? Smím prosit.
9: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
11: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
9: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako ženu byste mě na to

0: tohle, co jste říkal, nenatáhl. Tak dobře, ale pokračujte, jo?
1: No jak pokračujte, já už dál nevím.
0: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
1: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
0: No ale dál třeba něco.
1: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
0: No ty jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
1: Máte nádherný dudy.
0: Tak teď jste mě teda přimrazil.
1: To jsou pravé skotské?
0: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene.
0: A samozřejmě tak
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznisu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: to je
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho, na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se tomu jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Nevzpomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. dostane neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice. Jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Doda takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulhajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli, řeknu vám jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného, humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Pavel. Teď to vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je shoda křesní kmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
5: A když tak hezky Hurvínek zařadonil, ale on, i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky.
3: Ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Ten byl takový trošku hodnější ještě.
6: Takový tato, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: Tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
7: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na stárek, dobrý den.
7: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No,
6: jo,
1: je to na
6: nás. No.
1: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
8: a
3: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotnýho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
10: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nimi já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Kam jsem neměl chodit? Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by se to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunety, jestli jsou to dobrý chalani. To neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želáje karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A
1: Urvínkem
3: souboje. Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: trochu medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: Děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych chtěla Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Naschledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bylo pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Ale Lustvisilák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaní?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, prosím, já nejsem syn.
8: To nevadí,
7: já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Českému rozhlasu a České televizi by se od příštího roku mohly snížit příjmy. Příslušný návrh schválila vláda. Krajští zastupitelé se přeli o budoucnost akčního plánu k dostavbě Dukovan. Návštěvníci koncertu na Havlíčkobrodsku vybrali pro dětskou onkologii více než 250 000 korun. Zítra bude zpočátku svítit slunce, postupně přibude mraku, teploty do 24 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí. Řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o 1 000 000 000 korun. Rozhlas přijde meziročně zhruba o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf České televize Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
3: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i s politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
2: Podle kraje Vysočina zatím není jasné, kolik a kde bude potřeba postavit ubytovací kapacity kvůli připravované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Akční plán, který loni na podzim schválili krajští zastupitelé a tehdejší vláda, přitom mluvil o potřebě až 3 000 nových bytů. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO teď zvažuje revokaci plánu, tedy jeho zrušení nebo jeho změnu. To v regionu vyvolalo nejistotu a nesouhlas.
4: Krajští zastupitelé proto dnes skoro hodinu řešili přístup kraje ke strategickému dokumentu.
5: V území v tuto chvíli panuje velká nespokojenost s tím, že vnímají to vyjádření pana vicepremiéra jako zpochybnění toho našeho akčního plánu.
4: Uvedl opoziční zastupitel z ODS Vítězslav Šerek. Náměstek hejtmana Jiří Pokorný z ANO tvrdí, že kraj své dosavadní závazky plní a investuje například do škol a zdravotnictví.
6: Dneska nedokážu postavit v každé obci dostatečnou kapacitu vodovodů, kanalizací a čističek, když nevím, kde ty lidi budou.
4: Akční plán počítá s investicemi za celkem 15 miliard korun. František Jirků, Český rozhlas.
2: Více než 250 000 korun vynesl sobotní charitativní festival Koncerty u jezu ve Věžnici na Havlíčkobrodsku. Akce se zúčastnilo přes 450 návštěvníků. Vybrané peníze poputují nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Podrobnosti přidává organizátor Ladislav Appeltaur.
7: Ty prostředky jsou určeny na placení vývoje a aplikaci léků, které pojišťovny zdravotní neproplácejí u atypických onemocnění rakovin u dětí. A díky partnerství s Českým rozhlasem Vysočina se toto dostalo velice do povědomí a díky tomu přišla velká skupina posluchačů.
2: Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se srazila s katamaránem. Loď se včera potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu. 4 další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: V Fotbalisté Španělska se poprvé představí na letošním mistrovství světa. V úvodním duelu se v Atlantě utkají za necelou hodinu s Kapverdami. Od 21 hodin si Belgie zahraje s Egyptem. Po půlnoci začnou zápasy Saúdské Arábie s Uruguayí a Iránu s Novým Zélandem.
1: Počasí.
2: V Dukovanech je teď 19 stupňů, v Černovicích nebo Libici nad Doubravou 17. Během nadcházející noci teploty poklesnou až na 7 stupňů. Zítra můžeme čekat zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne začne přibývat oblačnosti a k večeru se může dostavit občasný déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Jihlavou a místní částí Hosov, tedy na výpadovce na Pelřimov, buďte opatrní na úrovni obchodního centra Aventin. Havarovala tam dvě osobní auta, jezdí se jedním pruhem Kyvadlově. Na D1 stále pozor na stém kilometru ve směru na Brno, kvůli odklízení odpolední nehody je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na D1 také zpomalte u Velkého Meziříčí na 141. kilometru ve směru na Prahu, tam stojí porouchaný autobus Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, jsme na startu 17. hodiny, ve kterém vám nabídneme opět přehled toho nejdůležitějšího z našeho kraje. Zaměříme se například na zítřejší plánovanou návštěvu prezidenta Petra Pavla a kromě toho si také připomeneme dnešního hosta dobrého dopoledne Heli Dvořákové.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Žďár nad Sázavou bude teplem nově zásobovat zmodernizovaná kotelna na Libušíně. Město za rekonstrukci zaplatí 215 milionů korun. Distribuci tepla ve Žďáře zatím zajišťuje soukromá strojírenská firma. Po dokončení prací na přelomu let 2027 a 2028 už ale bude mít dodávky pod kontrolou město. V zařízení na Libušíně budou 3 plynové kotle, 2 kogenerační jednotky a elektrokotel. Více dodává místostarosta z KDU ČSL Rostislav Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby samozřejmě tahle kotelna byla moderní a hlavně, aby jsme nebyli nějakým způsobem fixovaní nebo vázaní na Žďas.
1: V Havlíčkově Brodě nabývá pravomoci demoliční výměr pro dům v Haškových Sadech. Radnice proto začíná hledat firmu, která budovu poblíž křižovatky Ledečské a Masarykovy ulice zbourá. Samotná demolice by mohla začít v červenci. Podle místostarosty TOP 09 Libora Honzárka práce usnadní i současná uzavírka mostu v Masarykově ulici.
3: Tam opravdu nezmínil, že neprojíždějí vlastně od Kolína směrem na Jihlavu, tak Masarykova ulice je poměrně v klidu.
1: Stavebníci v Černovicích zaplatí několikanásobně více než dosud. Radnice současně ruší bonusy za včasnou kolaudaci. Místo nich bude požadovat penále od lidí, kteří stavět nezačnou. Podle lidoveckého starosty Jana Broška se pozemky, které měly přilákat nové obyvatele, stávaly předmětem spekulací. Podrobnosti o tom uslyšíte po 17:30 v naší reportáži. Moravské Budějovice dnes otevřely své Reus centrum. Lidé do něj můžou bezplatně nosit předměty, které už nepoužívají, a jiné si za symbolickou cenu odkoupit. Budka se dvěma upravenými kontejnery se nachází v areálu technických služeb. Reus centrum bude otevřené každé pondělí a čtvrtek od 8 do 17 hodin. Přípravu na novou druholigovou sezónu dnes zahajují jihlavští fotbalisté. Klub opustili obránce Dominik Farka a záložníci Matyáš Miška, Adam Pešek a Mavis Amadin Ogiomade. Naopak u mužstva pokračuje hlavní trenér Marek Nikl. První přípravný zápas Vysočina odehraje v pátek v Rosovicích u Prahy proti Viktorii Žižkov. To byl přehled regionálních událostí. Pěkný podvečer přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Česká volejbalová reprezentace mužů má za sebou dva zápasy základní skupiny Evropské volejbalové ligy. S poloviční úspěšností je odehrála v jihlavské horácké aréně. Kapitán českého týmu Patrik Indra nám za chvíli řekne, co hráče čeká dál, a taky se podělí o zkušenost, jaké je to hrát doma v rodné Jihlavě před rodinou a přáteli. Tohle už je Karel Gott a Darina Rolincová, jejich Zvonky štěstí. Dobré odpoledne.

0: Česká volejbalová reprezentace mužů poprvé hrála v Jihlavské horácké aréně. Národní tým v pátek vyhrál nad Bosnou a Hercegovinou 3-0. Včera podlehl Dánsku 2-3. Speciální atmosféru zažil především kapitán české reprezentace a jihlavský rodák Patrik Indra. Jak si zápasy i s atmosférou užil, s ním probral v dnešním Dobrém ránu Robin Šalamon.
1: Patriku, vítejte na Českém rozhlasu Vysočina.
2: Dobrý den.
1: Tak jaké to bylo hrát doslova na domácí půdě? Jak jste se cítil?
2: To bylo to něco neskutečného. Já od té doby, co jsem vlastně zjistil, že budeme hrát v Jihlavě, v mojem městě, tak už jsem jenom odpočítával dny a hrozně jsem se těšil. A ty zápasy absolutně splnily moje očekávání, hrozně jsem si to užil.
1: Před víkendovými zápasy jste v naší reportáži zmínil, že vás přijde podpořit rodina, přátelé i známí. Kolik jich nakonec dorazilo?
2: No, určitě desítky lidí z rodiny, stovky přátel, takže bylo to něco neuvěřitelného. Opravdu, kam jsem se podíval do jakéhokoliv koutu haly, tak tam jsem viděl někoho známého, takže neuvěřitelná podpora. Byly tam banery, byly tam nějaký nápisy, takže já jsem za tohle hrozně vděčný, hrozně všem děkuji, že mě takhle přišli podpořit a neskutečně jsem si to užil.
1: Hráli jste proti Bosně a Hercegovině, potom s Dánskem. Který z těch dvou zápasů byl pro tým náročnější?
2: Náročnější byl určitě ten s Dánskem. Když to vezmu teda od toho zápasu s Bosnou a Hercegovinou, tam jsme nevěděli úplně, co od nich čekat. Ty hráči nejsou úplně tak známí, ale museli jsme samozřejmě hrát naplno, ale zápas jsme kontrolovali celou dobu a vyhráli jsme 3-0. Ten druhý zápas s Dánskem vypadal velice nadějně od začátku, kdy jsme vyhráli první set hodně hladce, ale potom Dánové ukázali svoji kvalitu, mají tam spoustu zkušených hráčů z výborných evropských lig, takže dokázali se zvednout a nedali nám nic zadarmo a bohužel byli na konci šťastnější.
1: Co volejbalovou reprezentaci čeká teď? Kdy hrajete další zápas?
2: Teďka máme den volna a od úterý se začínáme připravovat na další turnaj, kdy ve čtvrtek odlítáme do Gruzie a odehráme tam v sobotu a v neděli další dvě utkání proti Gruzii a Španělsku.
1: Tak budeme držet palce. Byl s námi kapitán české reprezentace Patrik Indra. Díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Prezident republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová zítra zahájí svou dvoudenní návštěvu kraje Vysočina, setká se s představiteli kraje i obcí, navštíví několik míst v regionu a řeč přijde také na budoucnost Dukovan. Co všechno ho na Vysočině čeká a kde se s prezidentem můžete potkat i vy, o tom si budeme povídat už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: zpívala Lucie Vondráčková a Jan Nedvěd. Kdo tě má rád, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Prezident Petr Pavel společně s první dámou Evou Pavlovou už zítra po 3 letech znovu oficiálně přijede na Vysočinu. Na dvoudenní návštěvě zavítají do Jihlavy, Třebíče, Velké Bíteše nebo Moravských Budějovic. Setkají se se zástupci samospráv, podnikateli, ale i přímo s občany. Podrobnosti prezidentské návštěvy už má redaktorka Magdalena Machová. Magdo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak nám prozraď, kam prezident zamíří na úvod své návštěvy.
1: Program začne hned zítra ráno, a to návštěvou Národní atmosférické observatoře v Košeticích. Prezident se seznámí s prací odborníků, kteří dlouhodobě sledují kvalitu ovzduší v České republice. Poté zamíří do krajské Jihlavy, kde bude debatovat se zastupiteli a setká se i s vedením města. Doplňuje primátor Petr Ryška z ODS.
2: Pan prezident, já jsem tady v Jihlavě už setkávám za jeho funkční období s ním potřetí. Poprvé tady byl, když jsme společně běželi v areálu Českého mlýna štafetu. A byli jsme navštívit skateboardisty, takže pro mě je to jako zajímavý, takže se ho budu ptát, jako, jak se Jihlava ví, jak ji vnímá, jaká je Jihlava město vlastně.
1: Na programu je také pracovní oběd s hejtmanem kraje Martinem Kuklou z ANO a krajskými radními. Odpoledne pak prezident navštíví diecézní centrum Mamre v Osové Bítišce, kde se setká a popovídá si s mladými lidmi. No a pro posluchače bude asi nejzajímavější program v Třebíči. Právě tam den zakončí setkáním s vedením města a následně veřejnou debatou s občany. Tam budou moci lidé prezidentovi pokládat otázky a diskutovat s ním o tématech, která je zajímají. Beseda začne v 18 hodin a 15 minut, jak doplňuje tisková mluvčí Třebíče Iriny Martakydisová.
3: Vstupenky na besedu prezidenta s občany už jsou všechny vyprodané, lépe řečeno rezervace už jsou všechny vydané. A lidé mohou přijít už od 17.15, ta beseda začíná v 18.15 a uzavření vstupu bude kvůli živému přenosu už v 17.55.
0: Zítřejší program hlavy státu už tedy známe. Jaké plány čekají prezidentský pár ve středu?
1: Ten středeční program bude o něco kratší. Prezident se nejprve setká se starosty obcí z okolí Dukovan. S nimi bude jednat o budoucnosti dostavby jaderné elektrárny. Následovat bude společný briefing s hejtmanem kraje Vysočina, no a poté se přesune do Moravských Budějovic, kde si prohlédne testovací polygon pro drony a seznámí se s možnostmi jejich využití v praxi. No a samozřejmě návštěvu prezidenta budou po oba dva dny sledovat přímo na místě i naši redaktoři.
0: Informace o plánované návštěvě prezidenta republiky na Vysočině pro nás měla Magdalena Machová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Nevidomý nebo těžce zrakově postižený divák sleduje stejný film jako ostatní, ale prostřednictvím sluchátek nebo speciální zvukové stopy dostává navíc audio popis. Jak to v praxi zní, to vám povíme za pár minut, kdy si zrekapitulujeme zajímavé povídání Heli Dvořákové s dnešním hostem. Dobrého dopoledne.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dospíval Jiří Korn, chvilku po půl šesté, posloucháte Den v kraji. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla dnes u Heli Dvořákové Lucie Hanusová, která se věnuje korekci audiopopisu ve filmu. Jak ale vlastně vypadá pro film pro nevidomého diváka a proč je audiopopis tak důležitý?
1: Audiopopis je zvukový komentář, který je vložen ve filmu do mezer mezi dialogy a cílem tohoto komentáře je přiblížit divákovi, který nevidí, co se děje na obrazovce právě ve chvílích, kdy se nemluví. V tom komentáři se vlastně popisuje nejen, co se děje, ale pokud je na to čas, tak se popisují informace o prostředí, jak to tam vypadá, nebo o tom, co mají postavy na sobě a samozřejmě i informace třeba o mimice, jestli se ta postava mračí například, jestli pláče, pokud to není patrné z dialogu a podobně. Já bych jenom třeba uvedla příklad, aby si to diváci dokázali představit, například když je ve filmu nějaká scéna, kde nějaká postava něco ukradne a vejde do místnosti a něco ukradne a v té chvíli se třeba ve filmu nemluví, hraje jenom hudba, tak divák vlastně o to přijde, že ta postava to ukradla. Takže právě cílem toho popisu je zprostředkovat tomu divákovi ten děj právě v téhle chvíli, kdy se nemluví a říct mu, že ta postava něco ukradla.
0: Zítra si v dobrém dopoledni bude Hela Dvořáková povídat s Janou Bémovou z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina o cestovních rizicích. Řeč bude o žloutence, průjmových onemocněních i o tom, na co si dát pozor u vody ze studní. Rozhovor začíná po 11. hodině.
2: Den v kraji.
0: Zlomek komerční ceny a finanční bonus za včasnou kolaudaci, tak Černovice podporovali výstavbu ve městě, teď s tím ale končí a místo cukru přichází bič. Za parcely tam lidé zaplatí daleko víc a pokud nezačnou stavět, přijde sankce. Proč? To uslyšíte už za malý moment.

0: Černovice končí s podporou výstavby rodinných domů, na jakou tam byli dosud lidé zvyklí. Nízké ceny a bonusy za včasnou kolaudaci lákaly spekulanty. Za metr čtvereční se tam proto bude platit několikanásobně víc a bonusy se promění v sankce.
1: Jo, tak jo, to tady bylo, ještě když bylo tam jako nebylo postavíno, tak tam takové nabídky byly. No.
2: S paní Alenou stojíme na okraji Černovic u jejího nově postaveného domku. Ona sama koupila parcelu za komerční cenu, nicméně tady v okolí jsou ještě i ty městské, které město nabízelo za velmi zvýhodněných podmínek, aby přilákalo nové obyvatele.
1: Že když jako do roka postavějí, nebo možná do 3 let, co tam bylo, už ani se nepamatuju. Takže mi to jako část vraceli. No. Ale to si myslím, že to bylo taky běžný, že to nabízelo víc jako obcí a tak, ne?
2: Tady by teď město mělo prodávat nějaké další stavební pozemky.
1: Akorát tady, jako co je to červený auto, tak tam. Taková nudla jenom dlouhá. Tady jako přes cestu naproti 3. Jako jsme my 3, tak tam budou taky 3.
2: O velmi nízké ceně nebo nějakém bonusu za rychlou výstavbu si budoucí majitele ale budou moct pouze nechat zdát. Celý koncept se totiž neosvědčil, jak mi na radnici řekl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: To, že pro Černováka třeba ta cena byla relativně jako dostupná, ale pro někoho zvenčí, kdo bydlí ve velkém městě, tak ta cena byla směšná. Takže mu se vyplatilo si koupit stavební pozemek za 250 Kč za metr a oželet náš bonus za včasnou kolaudaci, a ten pozemek do dneška tam jako v podstatě leží ladem, je nevyužitý. A pro nás to znamená ztrátu, protože my jsme investovali do toho zasíťování a dneska tam nikdo nebydlí. Zatímco na vedlejším pozemku už 5-8 let stojí dům a je tam rodina s dětma.
2: Radnice proto teď bude pozemky prodávat za cenu, která se více blíží té komerční. Pryč jsou i bonusy a nasadila spíše restrikce.
3: My jsme dřív šli vždycky metodou cukru, to znamená hodně velký úlevy, cena poměrně jako nízká, ale teď už to nejde takhle dělat, už nasazujeme spíš jako metodu biče, to znamená, když si koupíte pozemek a do několika let neskolaudujete, tak ne, že vám my dáme peníze za to, že jste byli tak hodní a skolaudovali jste, ale naopak je tam určitý penál za to, že jste neskolaudovali. Reagujeme tím na situaci, kdy v minulosti v podstatě se některé ty pozemky staly předmětem spekulací.
2: Místo 250 se teď tak v Černovicích bude za metr čtvereční platit 1200 korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Máte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Počasí nejbližších hodin a teď proberu s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Ta je připravena na telefonu, tak tedy paní Kučerová, přeji dobré pozdní pondělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne až podvečer.
0: Jaké počasí tedy na Vysočinu ty nejbližší hodiny přinesou? Jaký bude dnešní večer a noc na zítřek?
2: Převažovat bude polojasno, ta kupovitá oblačnost, která se teď ještě nad Vysočinou vyskytuje, tak by se měla spíše tendenci míti rozpouštět, ale i tak polojasná nebo potom v průběhu pozdějšího večera a noci i skoro jasná obloha. Nicméně v těch nočních hodinách se sem tam někde na přechodnou dobu může objevit i nějaká trošku větší oblačnost. Teploty budou klesat mezi 9 až 6 stupňů, ty nejnižší noční, a vítr slabý západních směrů.
0: Zaměříme se spolu samozřejmě i na zítřejší počasí. Jaká je tedy předpověď pro úterý 16. června?
2: Nejprve méně oblačnosti, převažující skoro jasnost, nějakou tou ranní lokálně zvětšenou oblačností, sice s nějakou menší pravděpodobností, ale objevit se může. Potom v průběhu dopoledních hodin bude postupně většinou polojasno, bude se tvořit jak kupovitá oblačnost, tak už od západu, jeho západu začne přibývat i oblačnost vysoká. Ta potom bude v odpoledních hodinách houstnout a tedy odpoledne zítra bude už převažovat oblačno až skoro zataženo. Ta oblačnost může být i nadále částečně průsvitná, ale spolu s ní se někdy zítra k večeru a během večerních hodin může na části území objevit občasný déšť nebo přeháňky a teploty zítra odpoledne by měly šplhat mezi 21 až 24 stupňů ve svých nejvyšších hodnotách, vítr přes den mírný, západní až severozápadní.
0: Informace o počasí z první ruky pro nás měla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky, hezký zbytek pondělí a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S Michalem Davidem jsme dotančili podobně jako Rudolf Hrušínský v disku příběhu až nakonec pořadu Den v kraji. A jak už jsem avizovali, zítra bude hlavním tématem našeho vysílání návštěva Vysočiny prezidenta České republiky Petra Pavla. Naše reportérka bude i u prvních odběrů, které budou kontrolovat kvalitu vody ke koupání. V příběhu z Vysočiny zamíříme do sluneční zátoky na setkání skautů a bude toho mnohem a mnohem více. Tak nezapomeňte být zítra zase s námi. Petr Janáček se pro dnešek od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí a po 18. hodině už dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem. Naslyšenou zítra ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Veřejnoprávní média v příštím roce přijdou dohromady o miliardu. Rozhodla o tom vláda. Policisté schání svědky nehody letadla, které spadlo v Havlíčkově Brodě. Velké Meziříčí nainstalovalo sloupky pro zamezení vjezdu aut do centra města. Zítřek bude zpočátku slunečný, postupně spíše oblačný, teploty do 24 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Lidé od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky, rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady obě média přijdou o více než miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Svědky nehody letadla z neděle 31. května hledají havlíčkobrodští policisté. Pilot bezmotorového kluzáku nezvládl přistání. V Lidické ulici v Havlíčkově Brodě zavadil o elektrické dráty a následně havaroval. Při pádu poničil také ukazatel čerpací stanice. Kriminalisté případ prošetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V souvislosti s tím hledají svědky havárie, případně ty, kteří mají k dispozici její záznam. Obracet se můžou na linku 158. Vjezd na náměstí ve Velkém Meziříčí budou regulovat zasouvací sloupky. Radnice je nechala nainstalovat do všech příjezdových ulic. Chce tím omezit vjezd, hlavně během kulturních akcí, uvedl bezpartijní místostarosta Martin Kaman.
6: Ale aby bylo možné vyjet ven například pro obyvatele nebo pro provozovatele, tak tady je tenhle ten semafor. Jakmile najedete do blízkosti toho sloupku, zadetekují vás, sloupek se spustí dolů a můžete vyjet ven.
2: K pozitivním reakcím na návrh ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy se přidalo Rusko. Šéf diplomacie Sergej Lavrov doufá v podpis dohody na konci týdne a její rychlé uvedení do praxe. Informovala o tom ruská agentura TASS. Moskva a Teherán se vzájemně podporují. Írán zásoboval Rusko drony pro válku s Ukrajinou. Rusko údajně poskytovalo Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké cíle na Blízkém východě.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Čeští fotbalisté poprvé po dni volna na šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se chystají na druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek v 18 hodin našeho času na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
7: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
1: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí nebo Telči je právě 19 stupňů, v Přibyslavi 17, během nadcházející noci teploty poklesnou až na 7 stupňů. Zítra můžeme čekat zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne začne přibývat oblačnosti a k večeru se může dostavit občasný déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Jihlavou a místní částí Hosov na silnici 602, také na výjezdu na Pelhřimov, odklízejí střed dvou osobních aut. Na místě probíhá odklízení následků po nehodě, tak opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Čas po 18. hodině je ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vyhrazen dechovkám pro Vysočinu. Já vám od mikrofonu přeji příjemný a pohodový poslech a už se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace v dechovkovém rytmu. Zavolejte si o svoji oblíbenou na číslo 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat, kdo se na výše zmíněný telefon dovolal jako první. Hezký den.
2: Dobrý den, tady Jitka z Úval. Já mám na vás prosbu, jestli byste mohli zahrát Marušce Spolné k dnešním jejím narozeninám. A byla by to písnička Nemeleme melem a přejí to všechny vnoučata, pravnoučata i jejich děti a přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a ať jsou tady s dědou ještě dlouho s námi. Přejeme krásný den.
1: Já děkuji za hezkou gratulaci, k ní se pochopitelně moc rád přidávám a Krajanka s písničkou Nemelem, nemelem to všechno hezky završí. Díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Honza z Brna je také ten, kdo se dnes dovolal do Dechovek pro Vysočinu a já ho vítám v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu a dneska jsem vybral Moravanku a ty jsi vybral pěknou rychlou písničku a pošleme to tobě, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Verči a Marie do Pelhřimova, Joškovi do Herálce, Markovi do Lanžhota, Jardovi do Dačic, manželům Leceksovým do Skály, Lídě do Kališť, Věře a Mirkovi do Batelova a všem prostě jemým kamarádům, je nás strašně moc.
0: Výborně, tak posíláme Javorinku Šedivou, ať se všem líbí, měj se hezky a díky za telefonát a přání. Naslyšenou.
1: Díky Joško, ahoj.

0: Vysočinu míří prezident České republiky Petr Pavel. Jak se na jeho návštěvu připravují v Osové Bytýšce, to uslyšíte zítra ráno. No a vzhledem k tomu, že nás ke konci týdne čeká tropické počasí, zaměříme se na kvalitu vody na přírodních koupalištích.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A pochopitelně s vámi, našimi posluchači, a pokračujeme v plnění dalšího přání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Miláčka Telč. Já všechny zdravím posluchače.

0: Dačice a Dyje začínají od D. A pokud se nepletu, tak Moravská Dyje někde i relativně blízko Dačic pramení. Nebo se pletu, Jardo? Hezký podvečer, ahoj.
1: Ahoj, Jožko, máš pravdu, pramení tam někde v tom směru k Třešti, bych řekl, jako jo. Mm-hmm. A se Dačice nicméně protéká, jo.
0: No, výborně. Tak.
1: Takže ji tady taky máme.
0: A teď proteče nějaká další skvělá muzika. Doufejme, že i utkví v paměti. Proto si hrajeme.
1: Já si myslím, že jo, tahle ta písnička, myslím, že utkví v paměti. Zahraje jí Dubňanka, jmenuje se Ta Dobřínská dědina a já bych ji teda poslal Markovi do Danžota, tomu děkuji za včerejší písničku. Pošlem jí Honzovi teda do Brna. Jožko, písnička bude taky pro tebe. A
0: děkuju.
1: Už je mi teda strašně divný, Jožka z Hradce už se teda dlouho nevozval. A je mi to takový prapodivný, jo? Jestli teda je tak sportovně fantosti.
0: No to zohledně. On je, to on sleduje fotbaly, hokeje, v noci kouká na fotbal a ve dne spí, to je jasný.
1: Jo, takže asi fandí, to vypadá.
0: Určitě, no. Určitě, ale možná nás si poslouchá, tak třeba se ještě ozve během dneška, pozdraví nás.
1: Dobře,
0: to uvidíme.
1: Já ti přeju šťastný týden a o tom víkendu se zase uslyšíme.
0: Určitě.
1: Mí se hezky, ahoj.
0: Budu se těšit, měj se krásně, ahoj.

0: Před malou chvílí jsme slyšeli od Jardy Zlačic, že už dlouho neslyšel v našem vysílání Jošku z Hradce, tak teď se to všechno spraví. Jožko, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, Jožánku. Všechny vítám, kdo poslouchají Křepichový dechovky. Já je taky poslouchám skoro pořád, ale jsem bláznivej do toho fotbalu.
0: No, když jsem říkal, že koukáš celou noc na fotbal a ve dne spíš,
1: I na hokej jsem koukal, na všechny zápasy.
0: Jo, parádně.
1: Uhertla jsem koukal a prosral to zase na dnešek večír. Uj, i bába mi vynadá.
0: No,
1: že jenom koukám na fotbal a na hokej.
0: A do dechovek nezavoláš, to je tedy prekérní situace.
1: Nevolám, no.
0: Tak, a teď se zavolal.
1: Jsem teda Jarda, jak mě.
0: Vyprovokoval trošku, že jo?
1: Tak musím zavolat.
0: No, paráda.
1: A jsem zatím živej, zdravej a všechno. Dneska dám zahrát krásnou písničku, už jsem ji dlouho neslyšel. Ej, od Buchlova větor věje, od Jošky Černýho.
0: Ano.
1: A přeju to všem, co poslouchají. A hlavně tobě.
0: Děkuju.
1: Jste krásně a zase někdy zavolám.
0: Tak
1: až po tom fotbale.
0: Dobře, dávaj na sebe pozor a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dopa Římova zdravím paní Věru a její hudební přání pro dnešní den. Vítejte u nás.
1: Dobrý podvečer, pane Kolář, děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Zdravím vás a všechny posluchače tohoto skvělého pořadu. A prosila bych zahrát pro tu naši partu, pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, vlastně Zelenej, Láďovi Slavíkovi, manželům Dvořákovým z Bojiště, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, pro Pojtu Zeleného a Míru a Věrku do Batelova. A bude to písnička, na které jsme se domluvili. Srdečně děkuji za zahrání a zase si někdy zavolám. Děkuji moc.
0: Taky děkuji, přeji hezký večer. Posíláme babouky s bolšovským panem farářem. Ať udělá radost. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Další přání je z SMSky, i to je varianta, jak si můžete objednat dechovkový hit, napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň Mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčků a čárek, na číslo 90 011 041 zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosíme zahrát Vítovi Vodrážkovi k dnešnímu svátku Hojkovský valčík. Všechno nejlepší a ať ti to pořád dobře hraje, přejí skalní fanoušci Vysočí.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A zdravím i paní Alenku Dozvoněvová. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Jožko. Já vás taky zdravím. A prosila bych písničku od Josefa Nauše, Lodi se vracejí.
1: Mm-hmm.
2: A bylo by to pro Marka z Lanžhota, který mi taky kolikrát posílá písničku. Mně se ani nepodařilo se spojit tuhle, abych ho mohla poslat. Tak tentokrát tak činím. Tak pane Marek, všecko nejlepší, hodně zdravíčko, spokojenosti, klidu a pohody. A posílám písničku Lodi se vracejí a přeji hezký poslech a klidný večer. Naslyšenou, děkuji.
1: Mějte se hezky, písničku posíláme. Ať se líbí, naslyšenou.

0: Každý z nás má jednou za rok den, kdy je moudřejší, krásnější, svědomitější, taky možná starší. Den narozeninový a právě ten má dnes Vítek. Pane Vítku, dobrý den, všechno nejlepší k narozeninám.
1: Ty mám až v říjnu,
0: jo.
1: Dneska mám
0: jo. Ježíš, vidíte to.
1: I meniny.
0: I svátek je hezký. Tak...
1: I svátek je krásný, já přiznávám, ano. Děkuju moc krát a děkuju ano. I Kvajzroveň, který mi nechají zahrát písničku
0: no.
1: Do Opatova sousedům. A tuhle písničku, pokud teda můžu říct, já svoje přání bych chtěl věnovat svýmu synkovi. On je taky víceček, takže všechno nejlepší a hodně zdraví. A ještě pro manželku samozřejmě. Jsem zapomněl jmenovat.
0: Výborně. A já se omlouvám za ten začátek, nevím, proč jsem si to v té hlavě takhle posunul.
1: Nic se neděje, v pořádku, naprosto.
0: To mám tady napsaný. Dobrý den, zahrajte k dnešnímu svátku kuchaři Vítkovi z Opatova. Přejeme mu hodně zdraví a štěstí, sousedi děda a báby Kvajzerovi. Tak, no.
1: Děkuju moc krát.
0: Smutenka je připravená, mějte se krásně a ať se daří.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Hezký večer, naslyšenou a všechno nejlepší.

0: pojďme za dalším přáním telefonickým na lince 22 155 49 99. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Fanda z Horních Rápotic, zdravím všechny posluchače a prosil bych zahrát písničku V tom kraji pod Stražištěm a bylo by to pro mého vnuka Víta Veselého zpěváka Božáku a dávám mu to zahrát děda a babička z Horních Rápotic.
0: Dobře.
1: A všem posluchačům děkuju moc, dobrou noc.
0: Taky děkuji, mějte se hezky, písničku moc rádi posíláme, vnuka zdravíme a vše nejlepší přejeme, naslyšenou.
1: Naschled.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku kapelu Polko hraje pro našeho kamaráda trumpeťáka, pana inženýra Antonína Cahu z Rodíkova, který měl nedávno svátek. Tondo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, úspěchů v práci, hodně muzikantských zážitků a hojnost božího požehnání. To ti přejí kamarádi, muzikanti z dechové hudby Krajané. Děkujeme, hezký večer.

Pane Jožo, dnes prosím bezejmenou pro babičky a dědečky by radost jim udělala. Děkuji, děda Venda. Pane dědo Vendo, vaše přání je mi rozkazem, mistřiňanka a bezejmená.

Blíží se 19. hodina dnešní dechovky končí, ale ty další se chystají. Budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Jože Kolář přeje hezký večer.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Stavbou Vysočiny je Horácká aréna v Jihlavě. Žďár zmodernizuje kotelnu a plně převezme zásobování teplem. Zítřek bude zpočátku slunečný, postupně spíše oblačný, teploty do 24 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury o tyklem píře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 miliardu a 400 milionů korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Stavbou Vysočiny v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmysl je Horácká aréna v Jihlavě. Rozhodla o tom odborná porota. Mezi silničními stavbami zvítězily jihovýchodní obchvat Jihlavy a most v Hořebníku na Pelhřimovsku. Cyklostezka z Chotěboře do Bílku má hlavní cenu v kategorii nemotorové mobility. Nová dětská skupina Pastelka u Humpolce je nejlepší stavbou v oblasti budov pro vzdělávání a z vodohospodářských staveb porotci vybrali modernizovanou čistírnu odpadů. Vod ve Žďáře nad Sázavou. Vítěze dnes pořadatelé vyhlásili v Havlíčkově Brodě. Teplem bude Žďár nad Sázavou nově zásobovat modernizovaná kotelna na Libušíně. Za rekonstrukci město zaplatí 215 milionů korun. Distribuci tepla ve Žďáře zatím zajišťuje soukromá strojírenská firma. Po dokončení prací na přelomu let 2027 a 2028 už ale bude mít dodávky pod kontrolou město. V zařízení na Libušíně budou 3 plynové kotle, 2 kogenerační jednotky a elektrokotel. Více dodává místostarosta z KDU-ČSL Rostislav Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby samozřejmě ta kotelna byla moderní a hlavně, aby jsme nebyli nějakým způsobem fixovaní nebo vázaní na Žďas, protože Žďas má cizího vlastníka.
0: V příštích letech by městem vlastněná firma měla za 1,5 miliardy korun postavit i teplárnu na komunální odpad a biomasu. Sport. Tenista Jakub Menšík se znovu po roce dostal do nominace evropského týmu pro Laver Cup. Exibiční turnaj se bude konat koncem září v Londýně. Společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem bude Menšík bojovat proti výběru zbytku světa. Loni v San Francisku evropský tým na světový výběr nestačil. Počasí. Zítra můžeme očekávat zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne začne přibývat oblačnosti, k večeru se může dostavit občasný déšť. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ze silnic Vysočiny ani z dálnice D1 teď nejsou hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem?
2: Tak.
1: Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím.
2: Uh-huh.
1: O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O,

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky zpěvačky.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinílu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
4: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
5: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
4: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
6: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
4: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
7: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
3: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal dnes na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru. Jo? Chce růst a ten příběh mu je úplně ten samej. Jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo? O týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce. Takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej. Neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole. Takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje, jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to, to nejde tak, že byste se
1: jo,
0: měsíce před tím výstupem začala připravovat.
1: Jo, jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška. Jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to, je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na, na nás, lidstvo, jako, který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát. Jo? A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
0: Je to takový optimistický odhad.
1: Jo.
0: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
1: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo, opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
0: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
1: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
0: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
1: Jednoduše.
0: Jednoduše?
1: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes

0: ty prsty. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
1: To je neuvěřitelný.
0: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a
2: velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale Ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala. Jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mít 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný. Jo? A pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7 000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
3: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
4: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
0: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu, tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona, Stonewall Jackson, mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers.

0: Tragický příběh diskjockeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří

Klasika to Matý Hall a já Smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashville. K elitě katalogu Stonewalla Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a Pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří se i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: jak Nashville.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: Soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, k ránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství, nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe shromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, aň soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů do mučírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegerlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7.

kvietna, 55 rokov stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořalky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být vůkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal.
Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli, třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmení jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každý mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat,
jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselý ho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrej a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za či je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovaly se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i se zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho,
0: věl si na mne Vierči,
1: že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utáboření nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka, no s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy, ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A to se nikdy nestane, za B děti chudáci, za C tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, a nebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce, každá kouká do svého displeje, neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp a ta druhá řekne, že je větší píp a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmolokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to byl, a on plaval a čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok. No.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, byl se koupat, to aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka?
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit a normálně to říct. A ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. zase. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat. Ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník. A děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni. Všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Macounovi. Teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání této elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějak

0: tom jsem hloupý já, vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
1: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát nic jiného.
0: Dobře.
1: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
1: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
1: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
1: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky, my jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
1: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly nožičky jako pání.
1: Ale ano, ano, to bylo...
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No, ale to zásadní víme, tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy se školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti, Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové
1: mobily
0: jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne, mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se, není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, který může točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, co si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, tak to jo, to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněno.
1: To bylo hlavně, úrazy srdce byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už takto dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohleto?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, jako stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžu mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, způsob, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17. A mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že děkuju.
0: Jo, dobře, já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Peťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás, do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotníctvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikli nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec, kvôli tomu, je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Mm-hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo a gramatika ide
0: proste. No jen to řekněte, klidně to řekněte ako přesne tam.
3: Nepočula som dobre, čo ste sa
0: pýtali? Ne, že ste to nemusela tak ako si schovávať pro sebe, klidně, abych to řekl, že gramatika ide do háje třeba.
3: Áno, tak ide do háje. Takže ako mám deti už teda dospelé a dostali mobil, ale nie hneď, keď mobil vyšiel. Ako potreboval ho treba syn, aby si často vedel dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu. Takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa ako potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štatistiky. Tyky čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
0: A i vy?
3: Prajem peknú noc.
0: Dobrú noc. A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Halo, halo, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás? Školství ve Vysokém Mýtě.
2: Školství, tak já mám dvě děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rád no. Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, kterým já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, ty vzpomínají na to, jestli hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Takže já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bohuslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat no, po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budeme povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, když třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a na to, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po dva, čtyři, po páté, ne? Po páté, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tady je, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy plus, minus a tak dále prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi. Jako. Ano.
0: No,
2: buď tam budete mít nějakou prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování? Ale co, když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto, Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanu, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do 1 hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju, Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, kterýmu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej, jenomže zakázat mu to zase pod... Víte jak, no, řekne vám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže no, takže si to vydupl?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla, odsamcať, podsamcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Děkuju. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Naschle.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Tak takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinu skřínku. To mě vůbec nedošlo, jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchali ty matky, děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali bruskit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
1: Jindra to dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a Nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás, prvňáčku, do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne. A nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon a případně od kolika?

0: To je takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích, vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, halo. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub po svazármém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímete ty dětska, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám teda, já byl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně.
0: Dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral. Naše matikářka mě bavila, vždycky má co ne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy a to mě bavilo.
2: To tak. Já jsem měl změpise, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že ve vyučování mobily budou vyplášené. Samozřejmě, jak dětskou přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odezdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, mají něco dětské v hlavě. Ale můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon. Můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, ve tři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště. Dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc. Všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně to mě někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo.
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: No,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý pohled, pán, i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý. To tak je to špatný, protože u toho můžu zazvonit. Pan učitel, pardon, já nějak chlapci. Pan učitel mě to povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní. No.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to možné.
1: Takže je to špatný, telefon je ruší při učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: Já jsem ještě jenom chtěl říct, jestli slyšíte. Neslyšíte.
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. A to se používalo svých doučata, a oni to tak dělali a nikdy se nic přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to dá chtěla říct.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer, Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škôl na mobiloch, niektoré skoro od kolísky. Takže škola by mala slúžiť aj na to, aby od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa céry pýtali, Ježišmaria, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na poobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného, teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval a smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mávam zapnutý raz možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No, takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácie, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježišmaria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko. Ďakujem.
0: Děkujeme i já, děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Spôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 35 rokov.
0: Takhle, tak to jo, tak to jo, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, a. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikající.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to, kdo je tam.
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jo, jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roku, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedovedu představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuju, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to velice rychle.
0: Jenom mi řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvány dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata, v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozorovala, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v sedmé třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven, a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty mladí děti jsou velice zručný, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, radši, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nezbytný takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma léto je za dveřmi. Mimochodem, v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, ťukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já si jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy, úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ní vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli. Protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol, nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak povšechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství, kdyby medici měli mne. Nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo. Ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důklednější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milí příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima, to není mé...

0: Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete?
1: Z Benbury, odpověděl.
0: Tam jsem velmi dobře znám.
2: To docela věřím, řekl jsem.
0: Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám.
2: Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika.
0: Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jaksi nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu. Žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísát na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel, a tvář se mu rozjasnila.
2: Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů?
0: Myslím, že máte pravdu.
2: Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně.
0: Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal.
2: Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu.
0: Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky.
2: Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému

kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milbury sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštilo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám. A teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila.
Když Podomek vyšel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberryové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečnu vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřip pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsileji, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.